0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Express. Music first.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz. Music. First.
3: Express FM.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. First. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník,
11: malíř,
10: topenář,
11: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
14: Express. Music first. Express FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel označil vystoupení české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Spojenci podle něj dali najevo, že Česko k bezpečnostní situaci nepřistupuje dostatečně odpovědně. Americký stát Utah státním školám zakázal ve školních knihovnách žákům nabízet knihu 4 roční období spisovatele Stephena Kinga. Jedná se o sbírku, která obsahuje 4 Kingovy novely, včetně Rita Hayworth, Vykoupení z věznice Shawshank a Tělo, a na jejich základě později vznikly úspěšné filmy. Anglie si díky gólu Anthonya Gordona kráčela za postupem do finále mistrovství světa. Opět to byl však vězný Lionel Messi, který 2 asistencemi řídil obrat Argentiny. Obhájci posledního titulu z mistrovství světa se v nedělním finále po vítězství 2-1 nad Albionem utkají o nejcennější světovou trofej se Španělskem. Čeká nás další letní den s lokálními přeháňkami a bouřkami, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Ty deště a přehánky budou doznívat, ale potom se zase nám objeví. Večer by zase srážky měly ubývat, trošku blázinec. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné čtvrteční ráno s datem 16. července Lubošům obzvlášť, protože Lubové mají dneska svátek. Mm. Tak finalisty už známe, Argentina versus Španělsko, tak nakonec se tedy odehraje ta fotografie, o které jsme se tady bavili, jak Lionel Messi koupe malý miminko a z toho miminka se nakonec vyklube.
1: Jamal.
3: Takže Jamal jsem zvědavá, no, hele, těžko říct, nedokážu to odhadnout, jestli to bude Španělsko, jestli to bude Argentina, co se přesně stane, máme se na co těšit. Navíc se máme na co těšit, pokud se budete dívat, tak FIFA ještě rozšířila tu plejádu umělců, kteří vystoupí na celém finále. Můžeme se na to za malou chvilku podívat, protože včera oznámili ještě 2, myslím si, že velká jména. No a co my k tomu ještě? My si k tomu budeme hrát skvělou muziku. Wolf Alice, Celeste a vidím i Xabian.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: MK a Poppy bez Comp a Zone, 7 hodin a 11 minut. Tak už víme, kdo bude ve finále mistrovství světa ve fotbale. Také už ale se pomalu, ale jistě rýsuje program, který bude otevírat a vlastně asi pravděpodobně i zavírat tenhle ten šampionát. Babu, máš slovo.
1: Já jsem nevěřila, že FIFA snad ještě jako přihodí nějakého toho umělce na tu hromadu, která už je tak oznámená.
0: Že by si řekli, není to málo, Antone Pavloviči.
1: To si přesně řekli. Takže nakonec tedy na tom finále všeho všudy vystoupí Jennifer Hudson, která zapije americkou hymnu. Mm-hmm. Tak to je jenom takový...
0: Dobrý.
1: Dobrý, tak to máme vyřešený. Ale takhle, Jennifer Hudson aspoň umí zpívat, takže jsem ráda, protože mi tam kolikrát mohli vybrat klidně nějakou prostě country dceru někoho a bylo by to takový... dobrý, tak nevadí. Potom vlastně bude zahajovat finále Post Malone, který není součástí teda tý halftime show, ale je něco jako byly Killers, když se zahajovalo,
0: jako... V podstatě je to nějaký program, než to všechno začne, tak někdo
1: přesně
0: zaspívá.
1: Tak je tam přijďte nějaká včas, Pepsi show nebo něco
0: včas
1: takovýho.
0: Bude se zpívat. Myslíš, že Post Malone bude střízlivej?
1: No, to nevím. Já si myslím, že proto ho nedali do té hlavní show. Do poločasu, ale řekli si, hele, když tam bude hned na začátku, třeba ještě bude střízlivej.
0: Ještě nebude plno.
1: Tak přesně tak. Takže Post Malone bude takhle jako zahajovat, aby se pak klidně mohl opít a už si jako užít tu halftime show naplno. Tu jsme doplňovali, myslím, ten minulej týden, takže tam skutečně Madonna, Shakira, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, BTS, navíc Shakira tam bude společně s Burna Boyem, dají to svoje daj pěknou písničku. No a potom ještě tady nakonec vidím, a to mi doteďka unikalo, nikdy jsem to nějak extra neviděla, ale FIFA má i oficiálního hudebního ambasadora, kterým je Robbie Williams, který udělal song Desire. No a ti by se měli vlastně vrátit, takže Robbie Williams by se měl v podstatě vrátit zpátky s Nicole Scherzinger, protože oni vystupovali, myslím, na losovačce.
0: Mm-hmm. Ale ještě s nima bude zpívat Laura Pausini.
1: Ano.
0: To je taková ta, co zpíval Nonče nebo něco takového.
1: Ano. Mm. Která se postará o španělskou část toho songu, takže ještě ti tam budou. A vlastně do toho ještě tam bude i, oni tam ještě s někým zaspívají i ty Coldplay, protože Chris Martin to celý organizuje, tak si řekl, když už jsem tady.
0: Jo, oni tam mají tam bude dětský sbor PS22 Chorus, takže to je právě ten jeden.
1: Oni tam s nima ještě právě hodí nějaký přicmrdávač, protože vlastně ta halftime show je jako charitativní, protože se tam budou vybírat peníze na ten FIFA Global Citizen Education Fund, se to myslím jmenuje. Takže si myslím, že to je ještě takhle, jako že Chris Martin se řekl, vždyť je to pro děti.
0: Ano, přesně tak. A ještě o Speed tam bude.
1: To jsem taky koukala,
0: nevím,
1: že
0: nevím, co tam bude dělat,
1: nevím.
0: Ale... A ještě také to bude stejně tak, jako na olympiádě v Paříži. Asi tam přiletí tryskáčem, Tom Cruise, jako Maverick.
1: Je to možný, no. Hele, já věřím tomu, že ještě se tam stanou věci, které jsou neoznámené. A samozřejmě může se klidně i stát, že ještě prostě na koních jako dorazí nějaký další zpěváci. Ať už z Mexika, z Kanady, nebo Spojených států amerických. Já věřím tomu, že se může stát cokoliv. Ale samozřejmě nejvíce těším na to, až trofej vítězům přijde předat prezident Donald Trump, který opět nepochopí, že ty jim ji předáš a pak máš odejít a oni společně už jakoby zvednou.
0: Ano.
1: A bude tam s nima zase celou dobu stát jako ten týdít a bude pomáhat Messimu chtít zvednout tutu a on mu bude říkat ke? A on my trophy. A on I don't no ingleze. No hablo. A on jo, ty budeš brzo hablo, vole, podívej, tady chtějí se mnou tu trofej a up, jo? A on a žijí ty Argentinci, to je ale naše trofej. Jsi zbláznil.
0: No ještě Messi ani nemluví anglicky, takže
1: no,
0: to
1: nemluví
0: je,
1: právě,
0: jasný,
1: takže
0: no.
1: Ten mu bude, takže ty se tam na sebe budou koukat, ten se bude mračit, bude koukat na Infantino, jakože co Infantino.
0: Tak to si zvedni, no. Jako Trump si umí ukrást moment. To
1: jo,
0: je
1: už se na to těším.
2: Express ráno.

0: Doporučil bych vám podívat se na ten videoklip k Sabian Superpowers, protože tam společně se Sergem je herec Stephen Graham, kterého znáte třeba z Adolescenta. Ale oni tam jsou převlečený, takže v podstatě tam je prakticky jako nepoznáte, kdo je kdo. Ale vlastně jo, Stephen Graham je ten menší. Za malou chvíli Rosie a Jazzy, Billy Barman, Janelle Monáe, Express ránu.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
9: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
13: Máte to rádi čerství?
14: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

0: Rosy a Jazzy, High on Me, 7.27. Musím říct, že moje dnešní cesta MHD bylo tak trochu za dobrotu na žebrotu.
1: Ano.
0: Protože jsem se snažil, takhle, uvolnilo se místo. Hnedka v tramvaji za řidičem, kde máš takový málo místa pro ty nohy.
1: Jo.
0: A protože bylo málo místa na sezení, tak jsem chtěl jako uvolnit ještě to. Jenomže jsem si nevšiml, že ta holka, která vystupovala předtím, si pořádně oklepala deštník na tu sedačku, jo, na kterou já jsem si sednul. Takže holky, já si připadám takový protečenej teďka. Ale já jsem si toho všiml až asi po 6 zastávkách, jsem říkal, no tak teď už stávat nebudu. Takže jako teďka tady sedím s mokrou prdelí, s prominutím.
1: Tak tě osušíme.
0: Jo.
1: No jasně.
0: Já bych vlastně mohl tady využít ten větrák.
1: Větráček.
0: Že bych tady šel do trenýrek.
1: No.
0: A že bychom prostě to jako takhle zařídili. No a má to řešení, děkuju. Tak ještě, že tě tady babu mám.
1: Kdyby bylo nejhůř, kdyby si tady nechtěl být v trenýrkách, tak já můžu ještě skočit do skutru a já tam mám takovou tu plachetku. Když jezdím na skutru, aby na mě nepršelo,
0: jo,
1: a to můžeme přes tebe hodit a budeš mít taky kilt a navíc zevnitř je to chlupatý, takže ti nebude zima ani tady.
0: Zevnitř je to chlupatý,
1: no.
0: Aha.
1: Takže to ono to jako z jedné strany tě to zahřívá a z druhé tě to právě chrání před chladem a deštěm. Ale jsou tam i kapsy, kdyby jsi tam chtěl dát telefon nebo cokoliv.
0: No,
1: jenom je to teda taky trošku andělíček, jakože kdyby se rozhodl pod tím být opravdu jako v kiltu, tak když by si šel pro kafe.
0: Tak když jdeš v nemocnici, tak ti hohlá zadnice.
1: Přesně.
0: Já tomu rozumím. Já jsem chtěl jen upozornit, že když takhle si potřebujete něco odložit v tom a zrovna je po přehánce, tak zkuste si ten deštník dát jako někam jinam, než ne na sedačku. No. Tak to,
1: jo,
0: takhle.
1: Ty jsi chtěl říct tohle, aha.
0: Já jsem nechtěl říct, že mám mokrou zadnici.
1: To jsi měl říct na začátku.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dvě dopravní nehody evidujeme v Praze, jedna je na Evropské a druhá je na Bělohorské, tam si dejte pozor. Jinak také evidujeme dopravní nehodu u Nových Dvorů, u Kutné Hory, tam jsou dva osobáky v sobě. Stejně tak si dejte pozor i na výjezdu z Brna ve směru na Ostravu, máme tam na 210. kilometru

0: Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Ketama na Expressu 7.51, to je aktuální čas. Už včera jsem doma řešil, že jen co se vrátíme z dovolené, ano, půjdeme do kina.
1: Ano.
0: Protože byly dobré recenze. Jsou nejdřív jakože, je to takový divný, pak a teďka je to prostě úplně ten nejlepší film, který Christopher Nolan natočil. Bavíme se o Odyssey. Já jsem samozřejmě, úplně mě tyhle ty mytologie mě tolik jako úplně nebavějí, vlastně nikdy mě moc to úplně nebavilo, ale tak dobrá, jestli je to takovej spektákl, jak se všude o tom píše, pak tedy musím asi vyrazit. Ty už lístky máš?
1: Já už lístky mám, já jdu v pondělí, takže teď musím právě vydržet ty 4 dny, kdy se začne internet plnit nejenom teda názory, ale spoilery, si myslím určitě. Takže teď už nesmím chodit moc na internet. A když tam bude něco Odyssey, tak musím rychle pryč.
0: To ale pro tebe hodně těžký nejít na internet.
1: No,
0: to
1: bych
0: řekl, jako, že to je velký problém.
1: Musím jako rychle reagovat, musím vlastně tak jako normálně rychle scrolluju, tak musím ještě rychle odscrollovávat. Podobně to vlastně dělám teď celou dobu taky s novým Spider-Manem, na který ho chci jít bez nějakých velkých vysvětlování, a až když zjistím, že jsem něco nepochopila, tak potom po filmu půjdu zjišťovat, aha, on tady v 74. vyšel nějaký sešítek a tam je tenhle ten něco a znamená to tohle. Tak si řeknu, aha, a pak na to, když tak půjdu ještě jednou. Takže teď budu vynechávat, jsem na to hodně zvědavá, ale samozřejmě včerejších 98%, se kterýma se startovalo na Rotten Tomatoes, mě tak trošku uklidnilo. Zároveň, ale já jsem na to chtěla jít i bez toho. Já jsem na to chtěla jít jenom protože to je Christopher Nolan, protože to je do toho IMAXu, a abych to když tak mohla zhejtit s tím, že jsem to viděla. Jenže a šla jsem na to s takovým tím trošku,
0: hele,
1: nic moc toho nečekám, ona ani ten Oppenheimer mě to zase až tak moc jakoby neohromalo, A teď najednou jdu s tím, jako, a tak ono to bude opět víc epický, 3 hodiny mě bude volet za krkem, ale to je jedno.
0: Slater Gas Station, ještě stíháme Strambelas, no a poté už tady bude 8 hodina a dáme se jaký lehký přehled a vrhneme se do další hodiny Express rána.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vytopené ulice, několika centimetrové kroupy a stojící tramvaje v centru města brněnští hasiči zasahovali u desítek situací spojených se silným deštěm. Podle odborníků šlo o slabší supercelu. Bouřky se ve středu prohnaly i přes část jižní Moravy. Za oběť padlo několik střech a také sklepů. Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který nevylečitelně nemocným pacientům za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moct podat pacient sám, nebo pokud to nebude fyzicky schopen, bude to moci udělat lékař nebo zdravotní sestra. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května na fotbalovém stadionu Schalke 04 v Gelsenkirchenu. Kapacita Veltlins Areny je 61 574 diváků. Dnešní den bude s lokálními přehánkami a bouřkami a teploty 25 až 30 na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné čtvrteční ráno s datem 16. července po 8. hodině pokračuje Express ráno. O co jste zatím přišli? Že Odyssea má dobrý recenze?
1: Mm-hmm.
3: Že asi 489 tisíc celebrit vystoupí na finále mistrovství světa ve fotbale? A že má Vašek mokrý zadek, protože někdo jel tramvají a voklepal si tam mokrý deštník na sedátko? Tak to prosím vás už
1: nedělejte. To je zásadní zpráva. Pořád mám vlhko. Pod palubí.
3: Yeah. No nic, tak jdem tančit, jdem tě osušit, budou nám k tomu hrát Miles Smith, Charlie XCX, anebo taky Diplo
1: a
3: Miguel.
1: A mohli bychom ještě probrat teda, jako mám tady takový návrh, že bychom mohli probrat fenomén, který se jmenuje Delivery Anxiety.
3: Ano.
1: Což tak trochu trpíš i ty, si myslím, protože jak to tady sleduju, tak ty to sleduješ a občas jako taky trpíš. Tak se na to podíváme. Miles Smith.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Diplo a Miguel, Don't Forget My Love. 8 hodin a 9 minut.
1: Ploutvičku.
0: Já jsem spíš chtěl navodit jako trošku to, tu náladu toho hororu,
1: ano.
0: Který prožívají lidé, kteří trpí takzvaným delivery anxiety. Mm-hmm. Což je v podstatě něco, co já tady vydávám dost často. Zvlášť u tebe, když sleduješ, jestli už ti ta zásilka dorazila.
1: Ano.
0: Jestli už je na cestě. Jestli je v pořádku, jestli ji vůbec vypravili.
1: Mm.
0: Jestli už to z toho obchodu dali tomu dopravci a ten dopravce, jestli už je nějak na cestě, nebo jestli to má na nějakým sakra mezi skladě,
1: ano.
0: Protože ty samozřejmě očekáváš svoje zboží na čas.
1: Ano, co nejdřív.
0: Takže tohle je v podstatě takový jako fenomén, který se teďka jako rozebírá. Lidé opravdu jak mají možnost sledovat ty zásilky prakticky online. Oni ještě jako vidí úplně i toho messengera, který ti to prostě veze.
1: A no jasně, když si objednáš jídlo, tak úplně koukáš, že jo?
0: No je, takhle, jídlo
1: ale
0: je...
1: Ale už jede k tomu.
0: Jídlo je jasná věc.
1: Už jede.
0: Ale to se týká i normálních jako zásilek.
1: No tak ty sleduju taky.
0: Ty sleduješ taky.
1: Ale víš, kdy já jsem měla úplně skutečnou anxiety tudle?
0: Nevím.
1: Když jsem si něco objednala...
0: Ano.
1: Bylo to, už to tady bylo na depu, říkám, super, už to je tady v těch nějakých, nevím,
0: no.
1: Hustopečích nebo někde. Tak to už zítra dorazí. Najednou koukám ráno, druhý den.
0: Nic.
1: A tam. Zásilka na depu Brno a já, ne! Proč jela na výlet moje zásilka?
0: Z Hustopečí do Brna.
1: Protože samozřejmě jsem tam, to tam někdo jakoby přepípne, chápu, že chyba se stane, tak já jdem. Ne, do Brna ne. No nic, takže čekám. Večer už znova byla na depu, tady říkám, tak super, tak zítra to doručej.
0: Ano.
1: Doručeno, vyzvedněte si tohleto. Tak já úplně super, jedu z práce. Byla to totiž zásilka, kterou jsem se nemohla dát do boxu, musela jsem to dát do obchodu. Tak úplně jedu z rády a říkám, super jo, jedu pro tu zásilku, už jsem se na to těšila, přijedu tam. 13.02, že mají do 13.40 obědovou pauzu a já, no tak to nemyslíte vážně. Tenhle ten retrográdní Merkur, proklínám tě Salazare. No nic, tak jsem šla domů, že proto potom odpoledne zajdu. Já jsem si ducla, oni tam mají do 5. Přijde Sany z práce, nějak já nevím, že jo. 17.40, já tam. Já vůbec nespím, samozřejmě, že jo, úplně. Pomačkaná, já, kolik je, a já. Ne, oni mají zavřeno. Proč mi to neřekla, abych ti to vyzla? Říkám, protože jsem si nemyslela, že tady samozřejmě jsem si šla lehnout na 20 minut, tak z toho bude asi 4 hodiny prostě a já prošvihnu svoji zásilku. Nemusím asi říkat, že byl pátek a o víkendu tam mají zavřeno. Takže moje delivery anxiety se prodloužila až do pondělí, kdy jsem ještě kvůli tomu extra odcházela dřív z rádia. Říkám, mě nedostanou, pauzu mají vždycky od 13. Konečně jsem si to vyzvedla. Všecko dobře dopadlo.
0: Takže aspoň. Takhle, původně to měl být vstup na maximálně 2 minuty, když jsme měli jenom říct, že lidé tímhle s tím trpí, ale že jsme k tomu dostali i takovouhle scénku.
1: Ano, aby teď lidi pochopili, že tím skutečně lidé trpí.
0: Babu, já ti moc děkuju.
1: Není
0: za tohle to přiblížení. Jsem netušil, že je to takovýhle vážný.
1: Jo, je to vážný. Jo, ty jsi myslel, haha, já to tady někdy sleduju, no. Ale vidíš, jaký utrpení já ve skutečnosti prožívám.
2: Express ráno.
3: Express ráno.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo. Ptáš se mraku,
8: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
9: všude je fajn. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
10: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
11: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
16: Hudba na prvním místě.

0: Halsey, I'm not a woman, I'm a god. Včera byl odstartován festival Colors of Ostrava. 21 Pilots splnili to, co slíbili, že to bude velkolepá show, kdy v podstatě bubeník bubnoval někde ve vejšce, bylo to fakt jako skvělý. Akorát si prej na pódiu vzali nějakýho týpka, že se s nima zaspívá a ten týpek ale absolutně nedával ten zpěv, takže to jo. Bylo trošku, že přeci jenom tohle z toho mohli mít nějaký předpřipravený, mohli tam mít nějakýho prostě, hele, nevíte někdo, kdo by to jako mohl dát a mohl se tam čirou náhodou objevit někdo, kdo prostě to ovládá. No, dneska pokračuje tady Colors of Ostrava dalším programem. Kdo tam budou? Budou třeba Libertines, budou tam Sofian Mečmeš, Bert & Friends, Kateřina Marie Tichá, ale taky tak trošku už i naše LP. Takže LP si právě teď asi zahrajem, co?
1: No, zahrajem a samozřejmě připomínáme, že pokud míříte na Colors, nezapomeňte se zastavit taky v Allegro Vyšli Zone.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Express FM.
2: Express.

0: Tak těhle funkoví titáni kroutí už 26. rok a budou to slavit, babu, představ si to.
1: A kdy to bude?
0: Kdy to bude? Bude to 23. tohoto měsíce.
1: A kde to bude?
0: Bude to Hell 7, Holešovice za elektrárnou Praha 7.
1: A kde si může koupit vstupenky?
0: Vstupenky si můžeš koupit třeba na Prague Open Air.
1: A jak tam dojedu?
0: Ježiši, já nemůžu ti říkat úplně všechno. Já vím kam, ale teďka v tuto chvíli nedojedete, protože teď se jdeme podívat na dopravu.
1: To nejede?
0: Nejede.
1: A kde to nejede?
2: Express. Dopravní servis.
0: Kdy to nejede?
1: Kde to nejede?
0: Kde to nejede, tak to já ti teda řeknu hnedka. Nejede to třeba na D4 mezi 35. a 36. kilometrem, protože tam je dopravní nehoda, auto tam skončilo ve svodidlech.
1: A kde to ještě nejede?
0: Nejede to ještě také na 201 u obce Jeneč na Praze Západ.
1: A co se tam stalo?
0: Stala se tam dopravní nehoda. Můžu ti hnedka říct, že tam auto skončilo ve stromě.
1: Ajajaj.
0: Mm-hmm. A ještě máme také v Karlových Varech komplikaci v ulici Studentské. Studentské, ne Sudecké.
1: Je.
0: I když to je vlastně taky taková Sudecká.
1: To je nepříjemné.
0: No, auto tam skončilo ve sloupě. Všechny ty auta končí někde v nějakých jako sloupech.
1: Tak opatrně.
2: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. S

0: sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM. Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
12: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
14: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
16: Rekbyty, záruka kvality.
17: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
18: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
20: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
0: Express FM.

0: informaci o tom, že Lana Del Rey už zase mluví o novém albu.
1: Ano.
0: Celé to začínalo, myslím si, někdy v roce 2024, 2023, podle mě něco takového. Když Lana Del Rey oznámila, že bude dělat country album. Nejdřív dělala takový jako country cover verze, potom mělo být album, mělo se to jmenovat Lasso. Byla k tomu i celá, prostě už k tomu byly i fotky Lana Del Rey, tohle koně, frčíme.
1: Kde to umřelo? Někde na cestě?
0: No hele, to bylo...
1: Možná se zjistilo, že už country zase neletí?
0: No to bylo ještě takový jako, ještě to docela frčilo, ono to mělo být v září 2024, ještě by to jako stihla. Úplně v pohodě. Potom se to přejmenovalo, to album, na The Right Person Will Stay a mělo být v květnu loni. Mm-hmm. To se taky nestalo. Pak se to album přejmenovalo na Stove a mělo být letos v únoru. Mezitím už vydala Lana Del Rey i nějaký singly. Vyšel ten White Feather Hawktail Deer Hunter a ještě Henry Camon. Dneska ráno koukám, Lana Del Rey nejenom, že oznámila, že teda vydá to album Stove, ale ono k tomu vyjde ještě bratrský album, protože ona tolik točila ty alba, co za poslední 3 roky nevyšla, až má nakonec 2.
1: Takže to bude dávkovat, nebo to vyjde úplně na jednou?
0: No, takhle, říkají
1: a to
0: tomu,
1: druhý bude deluxe
0: říkají
1: verze.
0: Říkají tomu companion album, měly by to být teda 2 samostatná alba, která vyjdou společně. A Lana Del Rey říká, že ta alba jsou téměř hotová a v podstatě už jedou do lisu, mm-hmm. že vyjdou na vinilech, takže tady odhadují na tom webu a já tady koukám zrovna teďko ještě na Triple J, takže Triple J říká, no hele, tak ona to tam jako pošle, tak to teď budou 1-2 jako lisovat a snad už to opravdu dorazí. Ale takhle.
1: Možná.
0: Jo, já bych tomu nevěřila, já bych se tím nenechala zbytečně jako nalákat. Pokud ale patříte mezi fanoušky Lany Del Rey, tak teda opět se tam něco děje, něco se tam hýbe, o něčem se postuje, jestli se to stane, nestane. To je vždycky u ní takový jako překvápko.
1: A tohle to byl přesně ten důvod, proč si dneska přišla pozdě do vysílání. Teda ne, že by si přišla pozdě do vysílání, ale do rádia. Už jsem tě chtěl volat, jestli náhodou nejseš někde lehlá.
0: Ne, to nebyl ten důvod. Já jsem dneska, můj jediný důvod byl, proč já jsem dneska přišla v podstatě tak o 20 minut později, než chodívám, že mi dneska nějak všechno strašně dlouho trvalo. Mm-hmm. Já jsem prostě vstala až na další zvonění. Pak jsem si čistila zuby, pak jsem šla do sprchy a najednou jsem, když jsem z ní vylezla, mně nepřišlo, že jsem v ní nějak trávila díl. Ale když jsem se pak koukla na mobil, tak jsem se lekla. Říkám, to není možný, to už je tolik. No ale pak jsem si uvědomila, že si musím udělat svačinku. I udělat si tu svačinku mi trvalo díl než nějak normálně. No prostě mi to nějak trvá. Stejně jako dneska, jo? Zbytečně, proč vám to říkám?
1: Protože jsem se zeptal.
0: Jo,
1: a tím
0: no,
1: to hasne.
0: Jasně, tím to hasne, ale možná vy taky máte dneska takový ten den. Taky to někdy míváš, ne? Že máš pocit, že všechno děláš stejně jako každý ráno, ale celý to trvalo 20 minut díl.
1: Jo, to mám, no. Ale já se to nemůžu moc dovolit, protože vláček na mě nepočká.
0: No a já vlastně jenom se běhnu z kopce, takže já to mám právě...
1: Easy.
0: Mám to takhle jako luxusní.
1: Tak jo. Dáme si Joy and Animals taky, no a Kahan? Kahan?
0: Kakan.
1: Kakan. Zapálíme Kahan tady a za chvíli 9:00.
2: Express ráno.
3: Express ráno.

Let me see your eyes in the air real quickly.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti v okolí města Patra na Penelopéském ostrově, bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Spojené státy od příští středy uvalí 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie, poté co zjistili řadu kroků, které považují za nekalé obchodní praktiky ze strany této desáté největší ekonomiky světa. Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoelu Tel Aviv. Izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu. Čeká nás další letní den s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Čtvrtek, 16. července, 9 hodin a 3 minutky, to znamená, že my startujeme poslední hodinku dnešního vysílání. Budeme pro vás mít samozřejmě skvělou muziku Coldplay, Neo Archives nebo Muse a Night Shift Superstar, takže si připravte hlasivky, protože ty vejšky, to teda opravdu není pro slavý povahy. Jo, no, a potom představ si to, Vašku.
1: Mám u toho zavřít oči, když si něco představuju.
3: Ne.
1: Většinou to tak jako
3: takhle,
1: se
3: děje. Tohle to nevím, jestli by si chtěl představovat.
1: No.
3: Je to Lenny Kravitz, jak cvičí v kožených kalhotách.
1: Já jsem o tom
3: ještě
1: něco...
3: pořád.
1: Já jsem to o tom viděl, ten článek, a ještě jsem ho nerozklik, takže vlastně už nemusíme nic
3: číst.
1: A ty mi to za malou chvíli řekneš. Bezvadný. Coldplay, New Archives, právě teď.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Co to muselo být za chudáka, když na svoji holku zavolal policajty? To konec konců i o tom je právě Boys in Blue, The Archives, jedna z těch novějších věcí na Express FM. 9 hodin a 10 minut a ještě přidám Lubošům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Co ten Lenny Kravitz a ty jeho kožený gaťky?
1: Lenny Kravitz, s tím jsem teď měla dočinění, protože i on hraje v nové videohře o mladém Jamesi Bondovi. Mm-hmm. Hraje tam takovýho záporáka. V jeho vlastním stylu vypadá jako Lenny Kravitz i se oblíká jako Lenny Kravitz, takže doufám,
0: to je, není to cameo.
1: Ono to, no ne, je to jako cameo, ale ten záporák, jenom ho přejmenovali.
0: Jo.
1: Ale jinak má, stejně se oblíká, stejně vypadá, opět stejně se pohybuje, jako opravdu tam jenom je z něj pirát, to je celý.
0: Dobře.
1: Takže to jsem viděla tady toho borce a najednou se opět, ano, začaly kolovat internetem informace o tom, že Lenny Kravitz trénuje v kožených kalhotách.
0: A co trénuje?
1: No on v nich cvičí, on v nich chodí do fitka.
0: Jo, takhle.
1: To už bylo podle mě pár let zpátky, vyjeli prostě videa Lenny Kravitz ve fitku se svým trenérem, má ty svoje koně, kožený kalhoty, dělá tam nějakou činku, tam prostě zvedá dělá tam nějaký zhyby, do toho má činku, ono prostě nějaký crazy cviky. Teď se to objevilo znova, protože Lenny Kravitz je aktuálně na titulce magazínu Men's Health. Je tam... Akorát překvapivě, to jsem právě nepochopila, v teplákách, bez trička. Říká, proč ho nenechali v těch kožených kalhotech, když v nich cvičí. A ano, on znovu uvnitř v tom rozhovoru přiznává a říká, že cvičí právě buď v džínách, nebo kožených kalhotách. A důvod je jednoduchý, protože to je přece to, v čem vystupuje. A to je to, proč on trénuje, aby na té stage to pořád mohl uspívat, uskákat, aby tam ta energie zkrátka byla, aby se cítil zdrav a proto cvičí v tom, v čem on se pohybuje.
0: Chápu, že trénuje v tom, aby prostě byl potom zvyklý, že na tom podiu je to pořád to samý, ta zátěž, a že to prostě jako dává. Ne, že máš prostě ty nějaký cvičební úbor, cvičky a tak dále, ale jenom se potom převlíkneš a není to úplně pohodlný. Takže navíc se to ještě tak trošku jako povytáhne. A navíc v těch zrcadlech, jak ty kluci tam cvičí, vždycky se na sebe dívají, tak jestli mu to sluší i takhle při tom cvičení, tak už mi to dává smysl.
1: Jestli tím jistý.
0: Jestli
1: tím
0: jistý.
1: Takže právě proto nechápu, co se tehdy stalo s těmi kalhotami, jak si na tom
0: doplej.
1: Koncertě dřepnul a vykouknu malej leňouš.
0: Leník.
1: No takhle, on nebyl malý, to je pravda. Vykouknul mu leňouš. Jestli vlastně to právě nebyly třeba nějaký kalhoty z fitka, které už to měli hodně za sebou, ale si myslel.
0: To ještě vydrží.
1: No, to ještě vydrží, a ono to nevydrželo.
0: Musel ven, prostě musel ven.
1: Jinak vzkaz pro Ester Ledeckou, pořád má ten divný pupík. A ten divný pupík má i v té videohře. Hned jsem si na ním vzpomněla. Říkám, hele, a oni mu tam udělali ten divný pupík.

0: 9 hodin a 19 minut, aktuální čas. Za malou chvíli nás čekají Lord Muse, taky John Summit a Julia Wolf v Express ráno.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
14: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
16: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
18: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
19: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu.
11: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
19: Express. Music first. Express FM.

0: John Summit a Julia Wolf a With Me. 9:34. Když vždycky ráno k nám sem chodí naši kolegové, tak přijdou a teď je takové to tradiční téma. Tak co fotbal, koukala jsi? Babu? Ne, nekoukala, já jsem se podívala ráno. A ty jsi koukal? Ano, já jsem se koukal. Co na to říkáš? No, mohli to. Takže tohle to, řekl bych, že je takový ještě téma, myslím si, že do pondělka, do úterka, než to všechno skončí a všechny ty emoce opadnou a budeme se zase věnovat normálním jako věcem. Jinak, babu, myslíš si?
1: Ano.
0: Nebo o kom si myslíš, že vyhraje ten titul? Když to tak jako viděla, neviděla. Viděla si ty sestřihy a tak dále.
1: Z toho, co jsem neviděla.
0: Z toho, co jsi neviděla. Musím říct, že včera to byla dobrá okopávaná, protože ta Anglie s Argentinou si na sobě jako nenechali jako nic suchou, že prostě opravdu tam to teda jako jelo.
1: Viděla jsem, že to bylo takové jako rugby, fotbal.
0: Ano, ano. Následně potom tedy vytáhli argentinští fotbalisté i tu plachtu s tím, že Malvíny jsou prostě jejich, že od toho 82., kdy oni nějak jako je přišli, tak hold prostě Malvíny neboli Falklandy, tak tam je vlastně to jádro pudla, toho sporu, to je jenom pro všechny, kteří nevědí.
1: A to mi právě přijde zajímavý, že za to ještě žádný trest od FIFA nepřišel, protože ty pomalu nesmíš mít jako takhle, politický názory se nesmí říkat vůbec, pokud já vím. Když máš mít nějakou pásku pro někoho, za někoho, tak to se tam taky vždycky řeší, jestli je to vhodný, není to vhodný, jestli náhodou není to už, není to jako politický, nebo co s tím je, tak to mi přišlo takový zajímavý, že jako kašlat na to, že si samozřejmě lidi myslí, že to je nespravedlivý a že FIFA nadržujeme si mu a tak dále, ale to si myslím, že tohleto by jako, divím se, že se to neřeší víc.
0: Ale jak by si to vyřešila, protože jako zakážeš ti...
1: Dá mi pokutu.
0: Jo, dobře, pokuta padne.
1: Aspoň. Pokuta... No to je celý, to je maximum, co můžeš udělat, ale abys udělal aspoň něco.
0: No, ale tím jako neovlivníš jako nic.
1: No, možná samozřejmě,
0: maximálně třeba těm hráčům, kteří měli v ruce ty plachty, takže jako, že by,
1: a tak jako
0: že by nehráli.
1: A tak jako fotbalová organizace, co chceš jako ovlivnit. Jo. Mě jde zase spíš jenom o takovou tu spravedlnost, že když tam pomalu někdo jako vyjde s tričkem miluju tě mami, tak máš za to červenou kartu, prostě 2 roky nesmíš hrát fotbal a když tam přijdeš, že Falklandy jsou naše, tak se jako nic neděje, tak to mi přijde takový zajímavý.
0: Ne, já samozřejmě s tebou jako
1: souhlasím.
0: Ale jinak souhlasím.
1: Samozřejmě to nic nevyřeší, ani to není podle mě jakoby cílem té FIFA. Hele, nevím, kdo vyhraje. Vůbec netuším.
0: Dobře.
1: A co se bude dít? Myslím si, že takhle, já hlavně doufám, že to bude krásný španělský fotbal od obou stran. Mohl by to být koukatelný, protože ani jeden z těch týmů si nemyslím bude hrát tuhletu taktiku, dáme góla a zaparkujeme autobus.
0: Jako Angličani.
1: Nebo jako třeba my. Nám to taky skvěle vyšlo, tahle ta taktika, takže jsem ráda, že se Tuchel inspiroval. A

0: taky zajímá.
1: Hodinu a půl dřív.
0: Abych to pak mohla v pondělí pomluvit, že jo? Když případně.
1: To budeš pomlouvat asi pravděpodobně už sama.
0: No, já vím, no. A to je další důvod, že ty tady nebudeš, takže já zodpovědně bych to měla právě
2: musíš
0: nakoukat.
2: Kouknout.
0: Aby tady mohl být aspoň někdo, kdo řekl, že to opravdu jako viděl a že má na to názor, i když třeba úplně pitomej.

Máme docela dost dopravních nehod. Jedna je na D738 km ve směru na Chomutov. Další komplikace je na D10 na 24. km ve směru na Turnov. Další komplikace je na Strakonické v Praze na 4. u odbočky na exitu 2 u Bartoňovy. Tam je také dopravní nehoda, dvou aut. Průhonice, konkrétně tedy D1 na 5. km ve směru na Brno, dopravní nehoda. A ještě přidám dopravní nehodu na 35. u Týniška Ústí nad Orlicí. Tak tam všude jezděte opatrně. Express FM.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
14: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
15: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
16: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
17: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
18: A kdy to bude?
17: 23.7.
18: A kde to bude?
17: V areálu A7 v Olešovicích.
18: A kde si můžu koupit lístky?
17: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
19: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
20: Hudba na prvním místě.

0: Youngblood, Hello Heaven, Hello, 9.55, přiběhla a zase odběhla.
1: Ano, ale snad zase přiběhne, 10 startuje.
0: Ano, bavíme se o Míše, která přiběhla a řekla...
2: Nazdar.
0: Tak jaký řekneme?
2: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Tak zítra se na vás těšíme.
0: Jo, čau, ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Areál Pražského hradu loni navštívilo 9 milionů lidí. Je to o 700 tisíc lidí víc než v roce 2024. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná třeba fíkovna a hartigovská zahrada. Francouzský parlament ve středu definitivně schválil zákon, který nevyléčitelně nemocným pacientům za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopen, bude to moci udělat lékař či zdravotní sestra. Do Pardubic přijede rekordních 5000 hráčů na největší světový festival šachu a her Czech Open. Začíná dnes večer turnajem šachových družstev a až do 1. srpna nabídne vedle šachu také soutěže v dámě, bridži, piškvorkách a dalších hrách. A dneska bude oblačno až polojasno, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělé bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Gracie Abrams, Hit the Wall. Čeho se dneska poslechem dopoledního expresu dočkáte? Mrkneme se na démony Hollywoodu, svízele českých obchodů, nebo třeba na seriál Medvěd, k jehož finále vyšel s jedním z protagonistů pěkný rozhovor. A protože je čtvrtek, tak nás nemine ani hudební kvízová otázka. U dopoledne na Express FM vás ještě jednou vítá Míša Tůmová. Začínáme jako vždycky skvělou hudbou. Tohle jsou Editors, Call It In.

0: Tohle je Frank Ocean a jeho příjemný track Lost na Express FM. Za malou chvilku tady budou taky příjemný Bastille nebo třeba Hugel.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Huge All Moving to the Sun na Express FM. Zhruba před hodinou tady se kolegové bavili o tom, jak Lenny Kravitz cvičí ve fitku v kožených kalhotách. Já jsem tak nějak, mně se jednou stalo, že jsem šla do fitka, zapomněla jsem si legíny, takže jsem to musela odcvičit v džínech. A bylo to pěkně nepříjemný. A ještě nepříjemnější pro mě potom bylo v těch džínech zůstat, protože jsem neměla to převlečení, že jo. A jako představa, že tohle absolvuju v těch kožených kalhotách, to musí být, fuj, musí to být hrozný. A hlavně třeba, když Lenny jde na záchod, tak aby je zase oblíknul. Protože to už víme z seriálu Přátelé, že by sebou teda asi měl radši nosit pudr.
1: Poslyš, jsem u Elizabeth v koupelně.
2: Hezky.
1: Ne, bylo mi těsný horko v těch kožených kalhotách, tak jsem si je sundal, ale museli se srazit z toho, jak jsem se potil, nebo co. Nebo mi horkem otekly nohy a prostě nějak nemůžu oblíct, Joey, nejde to.
2: A, to je teda situace. Nevidíš něco jako pudr?
1: Pudr, jo, mám pudr.
2: Výborně, skvělý. Teď si napudruj nohy, to pohltí vlhkost a pak už to půjde lehce.
1: Dobrý, tak počkej, jo.

Čech dostal pokutu 50 korun. Pro řetězce je tak daleko větší trest to, že se o jejich tricích mluví v médiích a rádiu. Proto tady o tom mluvím. Odborníci raději jediné. Nevěřte barvě cenovky ani bombastickým nápisům a u regálů používejte selský rozum. Nejhůř se totiž balamutí informovaný zákazník. To je jasný.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners Banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners Banka. Užij si léto naplno.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odplat.
1: Eko.com. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
6: A kdy to bude?
5: 23.7.
6: A kde to bude?
5: V areálu A7 v Olešovicích.
6: A kde si můžu koupit lístky?
5: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Regbity, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na regbity.cz.
9: Regbity, záruka kvality.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Hudba na prvním místě.

Bad Karma Boy, iba mesiac na Express FM. Já mám pro vás takový doporučení. Včera jsem přijela z práce a byla jsem taková, třeba jsem prostě hrozně jako vypnout a došlo mi, že jsem dlouho neměla zaplou televizi a že bych si ji mohla pustit aspoň jako pozadí, když budu ještě zase dělat něco na počítači. No, našla jsem na HBO dokusérii, nebo teda ono to má dvě série, jmenuje se to Démoni Hollywoodu. Má to dvě série po 6 dílech a je to dokument o zvěrstvech v Hollywoodu. Některé díly jsou trošku slabší, ale jinak jakoby některé jsou zase naopak mega silný. Ve mně třeba hrozně zarezonoval první díl druhý řady o show Jerryho Springera a o tom, jaký praktiky se v devadesátkách používaly k tomu, aby měl pořad co nejvyšší sledovanost. A dokonce tam došlo i k nějakým úmrtím a podobně. No prostě nebudu dávat za stolik jako spoilerů, to teda ne. Podívejte se na to sami, protože fakt to stojí za to. Některé jiný díly jsou třeba i o tom, jak to semele dětský herce, jak se nakonec třeba z herců, který vystupovali na Disney nebo Nickelodeonu, víte, co myslím, tak jak nakonec se ocitli třeba na OnlyFans a začali se tam vydělávat jinak. A mimochodem, pokud jste fanoušci Červeného trpaslíka, tak několik účinkujících v pořadu dabuje Kamil Halbich, a.k.a. Rimmer, což je vždycky fajn slyšet. A pak taky teda jedna paní, které řekly, ať protahuje konce slov, ale dá se to přežít. Démoni Hollywoodu na HBO.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho minulý týden vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, a zabavila mu několik střelných zbraní. Peking uvedl, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Peking zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře a vyzývá Prahu k jeho okamžitému propuštění. Argentinští fotbalisté slavili středeční vítězství v semifinále mistrovství světa 2-1 nad Anglií s plakátem připomínajícím válku o Falklandy v roce 82. Podle agentury jim za to hrozí trest od Světové federace FIFA, jež politické projevy při zápasech zakazuje. A dneska bude oblačno až polojasno, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle jsou Nothing But Thieves, Evolution na Express FM. My se ale přesuneme k domácí české interpretce, protože dneska od 6 hodin vystoupí na Vítkovice Gong Stage v rámci Colors of Ostrava 9násobná držitelka cen Anděl, zpěvačka Lenka Dusilová, která je stálecí české hudební scény a její koncerty stojí vždycky za to. Navíc by měla mít podle webu Colors na vystoupení hosty a těmi budou David Koller a dechoví hudebníci Marcel Bárta a Jiří Koteča. Takže pokud se chystáte na Colors dneska třeba, tak doporučuji od 6 zajít na Lenku. My si ji pustíme.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Tohle je Licky Lee, Happy Now na Express FM. Za malou chvilku taky Olivia Rodrigo, Elfie Templeman a pozor, nažhavte hudební znalosti, protože dneska si dáme v hudebním kvízu throwback do roku 92, do grungeový éry.
1: ropir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Royer.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Dar Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Napríklad Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osviežení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
8: Už tam bude.
9: Nech toho.
8: Každý už tam bude.
9: Přestaň. Štěr mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Express FM.
17: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Alfie Templeman, 3D Feelings na Express FM, kde se dostáváme k té hudební kvízové otázce. Jste načatý, jste natěšený, doufám, že jste připravený. Půjdeme totiž rovnou na to. Tak, tahle ta kapela je unikátní tím, že jí tvoří tři zkušený studioví producenti z amerického středozápadu a skotská zpěvačka, kterou objevili úplně náhodou na MTV. Jejich spolupráce začala tím, že producenti viděli její videoklip a okamžitě ji kontaktovali. Jak se jmenuje kapela a písnička, ze který vám teďka pustím ukázku?

Tak ještě jednou, jak se jmenuje ta kapela a track. A případně, pokud jste extrémně nabušený, tak můžete přihodit i jméno té zpěvačky. Jinak připomínám ještě takový tip, že jsme v roce 92 s tady tím songem. Svůj tip mi pošlete na 602 604 903.

No a ptala jsem se samozřejmě, jak se ta kapela jmenuje a jak se jmenuje ten track a případně i zpěvačka z té kapely. A napovídala jsem, že jsme v roce 1992. No a buď se nám zakousla SMS brána, anebo mi opravdu přišla jenom jedna správná odpověď. A

Je tu Only Happy When It Rains, v češtině Šťastná jen když prší. I když ten text zní jako volání o pomoc, tak kytarista Steve Marker přiznal, že jde o čistý sarkazmus. Kapela se tím střílela jak ze sebe a svýho sklonu psát temné věci, tak z tehdejší přecitlivělé grungeové scény. A my si to pustíme.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu

0: Doktormax. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktormax.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prosbánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prosbánek a na prospánek.cz. Prosbánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník,
13: malíř,
12: topenář,
13: podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na regbity.cz.
14: RegBity, záruka kvality.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Pyro není zločin, ale má zákaz. Konkrétně dostal stopku na Tomorrowlandu. Největší a nejvyhlášenější taneční festival v Belgii má zákaz z jednoho důvodu a tím je počasí. Minimálně na první víkend se musí organizátoři krotit s efekty. Pokud zaprší a zlepší se situace se suchem, pak to asi na další víkend povolí. Co udělá požár se stage, jsme viděli minulý rok. Zpěvák hitu I Believe I Can Fly R. Kelly žádá o snížení trestu. Dostal 30 let za obchodování s bílým masem, dětskou pornografií a svádění nezletilých k sexuální aktivitě. Na svobodu by se měl dostat až za 20 let. Žádal už loni, ale soud smetl žádost ze stolu. R. Kelly je prý po roce už polepšený a nikdy to neudělá. A navíc má zdravotní potíže. Nyní si poslal žádost ještě výš. Chce, aby mu pardon vyslovil Donald Trump. Vzácné kousky historie taneční hudby se neobjevují často, ale Daft Punk právě fanouškům nabídli jeden neuvěřitelný. Francouzské duo se podělilo o sadu dosud neviděných koncepčních skic a prototyp sochy z roku 2005, které odhalují nejranější fázi návrhu robotických přileb a obleků, jež se později staly dvěma nejznámějšími obrazy v moderní hudbě. Ačkoliv se finální podoby přileb, které šlo vidět na podích po celém světě, dramaticky vyvinuly, z těchto raných skic DNA a je nezaměnitelná. Skici můžete prozkoumat na jejich sociálních sítích.
0: Express FM.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prachové znečištění v Evropě roste a může stále výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší i zdraví obyvatel. Vyplývá to z mezinárodní studie publikované v časopise Nature, na níž se podíleli i vědci z Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Ukrajinský parlament dnes schválil Sergeje Koreckého jako nového premiéra, oznámila média. Korecký byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie. Kapitán anglických fotbalistů Harry Kane se po středečním neúspěšném semifinále mistrovství světa proti Argentině cítil zničeně. Litoval, že poté, co se dostal do vedení 1-0, se jeho tým snažil výsledek už jen udržet, což podle něj na této úrovni nestačí. Po prohře 1-2 konstatoval v rozhovoru pro BBC, že Anglii v závěrečné fázi velkých turnajů vždy něco chybí. A dneska bude oblačno až polojasno, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělé bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Je poledne a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle jsou Jungle a jejich track Wave na Express FM. Pokud sledujete současnou elektronickou scénu, tak jméno Fred Again vám určitě nemusím představovat. Tenhle ten britský vizionář je známý tím, že se zakládá na absolutní intimitě a propojení s fanouškama. A přesně o tom je i jeho novej 20-minutový dokument s názvem Behind the Sound. Natočil ho mexický režisér a youtuber Gox. A kamera v něm Freda sleduje během emotivních dnů, který vedly k jeho prosincovému velkému finále v Mexico City v rámci té velké tour USB 002. Zapomeňte na pompézní záběry z dálky. Tady to je prostě pohled zblízka na lidi, na tvůrčí proces a na tu krásnou atmosféru, která Fredovi show zprovází. Fred navíc nedávno na YouTube pověsil neuvěřitelný, nepřetržitý 108-hodinový mix, kde najdete úplně každý set z toho uplynulého turné. No a na YouTube právě najdete i ten 20-minutový dokument. When I get home, I-

0: Posloucháte Express FM, tohle jsou Blossoms, Joke About Divorce. Tam tedy vtipkujou o rozvodu, nedoporučuju. Před náma Overpass nebo Tate McRae. Taky se podíváme na jeden moc pěkný příběh kluka, který odešel z korpu a splnil si svůj sen.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ptáš se mraku,
9: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
12: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Ratatararata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
14: Express.
15: Music first.
14: Express FM.

Tohle to byl track Greedy od Tate McRae na Express FM, kde jsem tady ve studiu před chvilkou četla sympatický příběh na Czech Crunchy. Dominik Vojta měl už odmala sen, že jednou vyvine počítačovou hru a už ve 12 letech psal vývojářům, aby udělali simulátor pražského metra. No, jenomže se nic nedělo, tak mezi tím Dominik dospěl, začal pracovat a skoro 9 let strávil v televizi Prima, kde vedl tým designérů. Jenomže z firmy, kde se podle něj dřív rychle tvořilo a rozhodovalo, se postupně stal velký korporát plný meetingů, schvalování a mikromanagementu. A tak před 2 rokama, ještě jako korporátník, zamířil na startovač s nápadem na tu hru, kterou si jako dítě vysnil. Tam jeho nápad ostatní giganticky nadchnul a hra nazvaná Back in Service fanoušky zlákala svým autentickým zpracováním pražských souprav i stanic a vybrala téměř 700 tisíc korun. Back in Service je realistický simulátor pražského metra, ve kterém si můžete projet známý stanice i soupravy a najdete ho na Steamu, kde získal mimochodem skvělý hodnocení 9 z 10. Nutno teda dodat, že ta hra je stále v aktivním vývoji, ale aktualizace prej vydávají velmi často a proto si můžete tu hru zahrát v předběžném přístupu klidně už teďka. Express FM.

seriálu hraje tichýho cukráře Markuse. V exkluzivním rozhovoru se trošku rozpovídal o tom, jaký to je po 5 sezónách tuhletu jízdu definitivně uzavřít. Zatímco většina serošů ve finále šlape na plyn pořádně, aby měli nějaký jako epický ukončení, tak medvěd dělá pravý opak. Zpomaluje a jde ještě víc do hloubky. Podle Lionela si tvůrci prostě nenechali mluvit do svýho řemesla, a to ani od diváků, ani od nikoho dalšího zvenčí. Šli tvrdě po tom příběhu a po tom, jaká je skutečná cena za snahu o absolutní dokonalost. No a výsledkem je, že konec seriálu není dokonale uhlazený, ale o to víc je lidský. Pátá a závěrečná řada medvěda je venku, takže si ji můžete dát klidně už dneska večer. No a protože součástí soundtracku je několikrát Trent Reznor, tak si pustíme jeho Nine Inch Nails.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídím kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Blessed Madonna Joy, Shades of Love na Express FM. A blížíme se k jedné hodině, což znamená, že se taky blížíme k úplnému závěru mého vysílání. A stejně jako včera se i dneska podíváme na jeden neuvěřitelný zvířecí rekord. Zatímco včera jsme mluvili o nejstarším psovi, tak kočičí říše šla ještě dál. Vůbec nejstarší kočka na světě se totiž dožila neuvěřitelných 38 let. Jmenovala se Cream Puff, žila v Texasu a narodila se už v roce 1967. Její majitel tvrdil, že za jejím super dlouhým životem stála mimo jiné i velmi netradiční snídaně. Kousek slaniny, vajíčka a občas dokonce kapka kafe. To teda nevím, jestli ten správný recept, ale 38 let, to je fakt masakr. S tímhle se pro dnešek loučím. Na Expressu pokračuje odpoledne s Veronikou a já se budu těšit zase zítra od 10. Páčko. Express FM. I

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl pro podezření z domácího násilí vykázán na 2 týdny z domu. Policie mu rovněž zadržela jeho legálně držené zbraně. Poslanec vykázání potvrdil. Francouzský parlament dnes schválil zákon, který nevyléčitelně nemocným pacientům za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám. Pokud toho nebude fyzicky schopný, bude to moci udělat lékař či zdravotní sestra. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si v neděli večer se Španělskem o obhajobu titulu. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky. Teploty budou dnes a zítra stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku se zítra očekává až 33 stupňů Celsia. Na víkend se následně ochladí. Po 13. hodině vás u odpoledního vysílání stanice Express FM vítá Veronika. Přeju vám příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla skupina nazvaná podle nejen dětské hry, ale prostě karetní hry Pexeso, která podle mě se hraje samozřejmě taky v zahraničí, ale u nás v Česku je velmi oblíbená a mě se to docela hodí. My tady u nás ve studiu občas máme takový exkurze a dnes už jsou za dveřma, jsou tady děti z nějakého příměstského tábora, ještě nevím, co to je, kdo to je, ale jim tak kolem právě 11, 12, tak doufám, že se dostanou k mikrofonu a řeknou nám něco zajímavého a pustíme si teďka nohu Dive in Your Life.

0: Tak já jsem říkala, že tu dneska máme vzácnou návštěvu a máme tady exkurzi dětskou. A to děti přímo od Fochu, protože jsou z příměstského tábora ČTK, Český tiskový kanceláře. Děti, pozdravte všichni na hlas.
1: Ahoj!
0: Čau, to je super, tady mít někoho, kdo má prázdniny. Hele, řeknete mi, co to je za příměstský tábor, nebo co je to vlastně za tábor, kde trávíte takhle léto?
2: No, tak třeba, že na tom táboře, tak vlastně prozkoumáváme místa, kam se normální člověk nedostane, třeba policejní prezidium,
0: wow.
2: Nebo že třeba prozkoumáváme ČTK.
0: A co, jak dlouho je ten tábor, jak dlouho trvá?
2: Tábor...
0: Na jak dlouho je ten tábor?
2: Tábor je každé léto od pondělí do pátku.
0: On pondělí do pátku, takže policejní prezidium, jo? Co jste se tam dozvěděli na policejním prezidiu zajímavého? Co vás nejvíc jako tam zaujalo?
2: No třeba, že... Milion a čtvrt hovorů na tísňovou linku každý rok.
0: Milion a čtvrt hovorů na tísňovou linku?
2: Každý rok.
0: V Česku jenom, jo?
2: Mm-hmm.
0: To je neuvěřitelné množství. Tolik lidí se cítí v ohrožení, jo? To je docela děsivý. No a co vás čeká dneska teda?
3: Tak dneska jsme byli teda na tom policejním prezidiu právě a teď jsme... tady v Seznamu, kde to trochu prozkoumáme a potom půjdeme zpátky do Četky, kde o tom napíšeme článek.
0: Fakt jo? A vy se zajímáte o tu novinářskou práci? Je tady někdo z vás, kdo by chtěl být novinář?
3: Třeba já.
0: Fakt jo? A protože asi rodiče jsou novináři, ne? Nejsou vůbec,
3: nejsou.
0: Jo? Ale ty jsi vyžádala přímo u rodičů, že bys chtěla na novinářský tábor, jo?
3: No, to byl mamčin nápad a mě to zaujalo. Já jsem tady podruhý, byla jsem i minulý rok a strašně mě to baví.
0: To je super. A jak si nakužíváte prázdniny? Jsou teprve ve třetině, ne? Tak dobrý zatím, počasí.
2: Jo, počasí je výborný, jenom že tuto noc byla obří bouřka.
0: No, to byla velikánská bouřka. A řekněte mi ještě, co máte rádi za muziku vlastně, když jsme tady v hudebním rádiu?
2: No, tak vlastně mám rád hodně muzik, třeba od Kalina, Hannah Montana.
0: Fakt jo?
2: Pistácie a další.
0: Takže Kalin je tvůj nejoblíbenější, kdo dál? Tady něco vykřikněte, klidně, koho máte rádi.
3: Tak já nevím, tak já poslouchám třeba pop od Taylor Swift.
0: Výborně, tak já tady něco připravím. Jakou máš ráda písničku?
3: Já mám docela ráda Opilate.
0: Mám to tady. Tak počkat, tak to dáme, aspoň uvidíme, jak to tady funguje, že můžu takhle měnit krásně playlist, ať se něco naučíte. Takže dávám tam Taylor Swift a děti, strašně moc děkuju, že jste si tady něco mohli říct, že jste se tady na tom podíleli a třeba jste se i něco naučili.
4: Tohle je Express FM. Express FM. Aha.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Hudba na prvním místě.

Water se jmenuje tahle píseň od Tylee a to se mi moc hodí, protože především na vodě se odehrává film Odyssea, který už dnes směřuje do kin po celém světě. Já k tomu nebudu moc říkat. Já řeknu jenom to hodnocení. Jsou takové dva hlavní agregátory, které můžete používat na to, abyste se podívali, jaké má ten film průměrné hodnocení od recenzentů nebo od veřejnosti. Ten, který používám dva, jeden se jmenuje Metacritic, je to americký agregátor, na kterém vidíte průměrná hodnocení od recenzentů nejenom u filmů, ale taky třeba u knížek, u videoher, u hudebních alb, u seriálů a tak dále. Tak na tomto portále Metacritic má Odyssea 88% a pak jsou ještě Rotten Tomatoes, kde jsou vlastně filmy nebo hodnocení filmů od také světových recenzentů a taky tam jsou informace o těch filmech. No a na Rotten Tomatoes má Odyssea 96%. Není co řešit, přátelé. Vyražte co nejdřív do kina a pořádně si to užijte. Pořádně si to prostě užijte se všem všude, bude to nářez. Hrát nám budou Vampire Weekend a potom nás čeká čerstvá novinka. Ta novinka je domácí a je od zpěvačky Aiko a jmenuje se Why Not BBY.

0: Tak tohle je skvělá novinka od Aiko, která má pořád napůl takovou tou svou typickou tyrkysovou ofinku, ale trochu se nám přerodila do takové punkové disco princezny, jak jste sami slyšeli. Aiko chystá svoji novou desku, která by měla přijít na jaře příštího roku, a tahle ta skladba má být oslavou spontánnosti, bezstarostnosti a odvahy méně přemýšlet a víc žít přítomným okamžikem. Já myslím, že se to hodně povedlo, ten hrubáč toho songu vznikl prý za 2 hodiny a bylo v tom hodně, hodně kávy. Pustíme si depešáky Walking in my shoes.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: V Grand Optical.

0: protože život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Express. Music first.
4: Express FM.

0: Tak to byla kapela Arctic Monkeys na Express FM. Teď mám pro vás připravenou čerstvou novinku našeho playlistu a je od amerického zpěváka, bývalého rapera, který se říká Role Model, jinak je to Tucker Pillsbury. A ten, když byl malý, tak si strašně rád hrál na Elvise, převlíkal se za Elvise a předváděl Elvise pro svoji rodinu. Potom šel studovat film a potom si při lyžování zlomil jedno zápěstí a potom při skateboardingu druhé zápěstí. A mezi tím, co byl na svý koleji prostě přivázaný ke stolu, protože nemohl nikam chodit, měl dvě zlomené ruce, tak mu tam kamarádi nechali nějaký nahrávací zařízení, aby se naučil rapovat a na točil svůj rapovej debut. Tak se stalo a vyšel ve známost a dneska je z něj čím dál slavnější zpěvák a my si od něj pustíme jeho novinku, která se jmenuje High Hopes 3000.
1: Novinka.
2: Právě teď.
1: Na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí, kde působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Funkci přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody. Ukrajina má nového premiéra. Parlament dnes schválil Serhije Koreckého, který byl dosud šéfem energetické společnosti Navhod Tohas. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie. Kapitán argentinských fotbalistů Lionel Messi po včerejší porážce Anglie v semifinále mistrovství světa vyhlíží nedělní finále proti Španělsku, kde v Barceloně fotbalově vyrůstal. Šance vidí vyrovnané. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky. Teploty budou dnes a zítra stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě ve Slezsku se zítra očekává až 33 stupňů Celsia. Na víkend se následně ochladí. To byly zprávy ve 14 hodin. Posloucháte Odpoledne na Expressu, kterého vás zdraví Veronika Kloušková. Hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla Charlie XCX. Když jí bylo 14, tak si od rodičů půjčila peníze na nahrání své debutové desky a jelikož ta deska měla ohlas, tak Charlie XCX jako nezletilá začala vystupovat na nelegálních undergroundových ravech v Londýně a rodiče na tyhle nelegální party chodili pařit s ní, aby ji podpořili. Tomu se říká rodičovská podpora. Charlie XCX vydává už 24. července, což máme za 8 dnů, svoji novou desku Music Fashion Film, tak se na ní těšme. Hrát nám budou teď Fatboy Slim z Buci Kolen, stará dobrá věc, Joker. Express FM. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.
16: Music. First.
17: Express FM.

Tak to byl Ketama, Comes and Goes. Režisér Jan Hřebejk točí nový seriál. Točí nový seriál pro Českou televizi, který by měl běžet v příštím roce, a ten seriál se jmenuje Jobovka. Je to seriál, který se odehrává na venkově, je to o rodině Baránkových, která je v takové jako velké krizi a tak se odstěhuje do zapadlé vesničky Pleštiny, ale nejde tam nic podle plánu, jo. Ta chalupa se musí zrekonstruovat, dítěti se ve škole nelíbí, navíc se tam pohybuje taková jako chtivá kráska Sandra. A no, uvidíte, co se bude dít. V hlavních rolích Marika Šoposká, Jiří Havelka, Antonie Formanová a Jiří Šmicer. Takže to bude Jobovka. Odkud vlastně vzniklo slovo Jobovka pro vlastně situaci nebo zprávu, která není vůbec příjemná? To vám řeknu za chvíli. Hrát nám teď bude Romy a pustíme si taky Bombay Bicycle Club.

0: Tak před chvílí jsem říkala, že Jan Hřebejk točí nový film, který se jmenuje Jobovka, a že vám prozradím, proč se tomu vlastně říká Jobovka. Tak je to samozřejmě Jobova zvěst, označení člověka z Bible, kterým byl Job, bohatý člověk. Jobovka znamená nečekanou špatnou zprávu. No a kdo to byl ten Job? Co mu to za špatné zprávy přinesly? Job byl bohatý člověk a Bůh se satanovi chlubil jeho zbožností. A satan to řek, ono to není těžký být zbožný, když se daří. A poprosil Boha, aby toho Joba mohl tak trošku otestovat a potýrat ho. Jo? A za chvíli za Jobem přiběh posel, řekl mu, že mu zloději ukradli stáda volů, pak další posel, ten řekl, že mu ukradli velbloudy, pak byl požár, potom všech 10 Jobových dětí zahynulo při zřícení dobu, z Joba se stal úplný žebrák, takový osamocený, zdrcený muž, ale pořád z toho nevinil toho Boha. Ďábel pokračoval, poslal na něj různý pomluvy a tak dále, no ale Job prostě stále nevinil toho Hospodina a tak musel ďábel přiznat svoji porážku. Job se uzdravil, nashromáždil majetek, narodilo se mu znova 7 synů a 3 dcery a žil prý ještě 140 let. Tak odtud, přátelé, pochází Jobovka, takže už se těšíme na nový seriál od Jana Hřebejka na příští rok a hrát si za chvíli budeme Casey Lights, DMAs anebo Air.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v katastrofě.

0: 39 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
6: A kdy to bude?
5: 23.7.
6: A kde to bude?
5: V areálu A7 v Olešovicích.
6: A kde si můžu koupit lístky?
5: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Už zítra se na platformě OnePlay rozjede nová True Crime čtyřdílná série, která se jmenuje Případ Rigo, ponožkový vrah. Ondřej Rigo byl slovenský sériový vrah a nekrofil, který vraždil v letech 90 až 92, a to sice v Mnichově, v Amsterdamu, v Bratislavě zavraždil celkem 9 osob, 8 žen a jednoho nezletilého chlapce. A právě o jeho hrůzných činech bude vyprávět tato série, kterou režíroval Petr Bebiak. A scénář napsal scénárista Jakub Režný. A Jakub Režný byl naším hostem včerejším pořadu Express Star, který vysíláme vždy ve středu večer od 7. A Michal se ho ptal na to, jak se vlastně podařilo toho ponožkového vraha dopadnout.
1: Stalo se to díky vlastně týmu genetiků, slovenských genetiků pod vedením pana docenta Feráka, který vlastně jakoby dokázal, oni dokázali zdokonalit už existující metodu analýzy DNA vlastně a zjednodušit ji. A vlastně v průběhu toho, jak v Bratislavě narůstaly postupně ty vraždy, tak oni tu metodu zdokonalovali. Policisté jim nosili vždycky vlastně jako krevní vzorky od těch různých podezřelých a oni je vlastně jakoby srovnávali s DNA, který se našlo v těch zavražděných obětech, protože Ondřej Rigo vlastně vždycky po tom útoku ty své oběti znásilnil. Takže oni měli vlastně jeho DNA v podobě spermatu a mohli to srovnat. A to byla taky jakoby velmi výrazná věc, která vlastně jakoby potom pomohla v jeho usvědčení, protože když se zjistilo, že jsou dvě vraždy v Mnichově a jedna vražda v Holandsku, tak oni poslali jeho krevní vzorky vlastně na analýzu do západní Evropy, kde ti vlastně němečtí a holandští genetici určili vlastně ze 100% přesností tu shodu, takže vlastně ty testy ze zahraničí potom dodali relevanci vlastně těm testům slovenským a vlastně ho jako dokázali usvědčit.
0: No a proč se Ondřeji Rigovi říkalo ponožkový vrah? Protože, aby zabránil zanechání otisků prstů, navlékal si na ruce ponožky. Záznam celého rozhovoru můžete slyšet na našich webovkách expressfm.cz v sekci podcast, také na všech podcastových platformách, tam to najdete pod hlavičkou Express Star. Jdeme si pustit další songy, budou tu Temper City a Churches.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl pro podezření z domácího násilí vůči své manželce vykázán na 2 týdny z domu. Policie rovněž zadržela jeho legálně držené zbraně. Poslanec vykázání potvrdil. Francouzský parlament dnes schválil zákon, který nevyléčitelně nemocným pacientům za přísně stanovených podmínek umožní eutanázii. Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Pro 28letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky. Teploty budou dnes a zítra stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku se zítra očekává až 33 stupňů Celsia. Na víkend se následně ochladí. Bylo 15 hodin u odpoledního vysílání stanice Express FM. Vás ze studia zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Slovenský festival Grape se za měsíc promění v mytickou zoo. To je totiž téma, to je totiž dress code letošního ročníku, takže si nezapomeňte přibalit na cestu svá křídla, své zobáky, své drápy a hebké kožíšky. Co se týká vystupujících, tak zvířetem už je Dušan Vlk, to je jasné. Zvířaty už jsou The Wombats, to je také jasné. Jinak Miaulau, taky bych jsme mohli považovat za zvíře už hotové. Dále vystoupí třeba slovenská kapela Berlin Manson. Těšit se můžete na Georgiu Smith, která vůbec poprvé přiletí na svých křídlech na slovenskou půdu. Vystoupí Young Lean, britská rock'n'rollová parta Leap, C-Met a další a další. Takže to bude festival Grape. My si teď pustíme jednu ze zástupkyň a je to zmiňovaná Miaulau a její spánok.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července. Lucerna Music Bar.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
8: Express. Music first. Express FM.

V našem oldschoolu si pustíme vůbec první single americké rodinné skupiny Jackson 5, který vyšel pod křídly slavného vydavatelství Motown. Ten single se jmenuje I Want You Back. Je to song, který Jackson 5 okamžitě vystřelil na první příčku americké hitparády. Stejně tak, jako vystřelili tři následující singly ABC, The Love You Share, The Love You Save a I'll Be There. Tu píseň I Want You Back skvěle naspíval a ve středu kapely skvěle tančil a pohyboval se nejmladší z bratrů Jacksonových Michael, kterému v době vydání toho singlu v říjnu roku 1969 bylo pouhých 11 let. Přesto ten song zpíval z perspektivy muže, který chce svou dívku zpátky po tom, co ho opustila, protože ji považoval za jistou, ale ono to tak nebylo. Takže teď ji chce strašně zpátky. Tak se to pojďme poslechnout. Jackson 5, I Want You Back. Express Old School.

0: No já doufám, že se nejlíp budou dneska cítit návštěvníci festivalu Colors of Ostrava, který vstupuje do svého druhého dne a dnes je tam čeká koncert LP, koncert The Libertines, zahrají z domácí scény třeba Bert & Friends, no a konečně se dočkáme prvního českého vystoupení tanečního projektu Tomora, který tvoří zpěvačka, která není vůbec neznámou tváří na Colors of Ostrava, a to sice Aurora z Norska, která se vrací už po třetí, a ještě Tom Rowlands, což je jedna polovina Chemical Brothers, kteří u nás jsou taky pečení, vaření. Takže Colors of Ostrava, krom samozřejmě hudebního festivalu, tam je taky Melting Pot, spousta zajímavých přednášek, ale jsou tam třeba taky stand-upy. Dneska vystoupí se svým Balkán šílenstvím Nikola Djokic. Tak si užívejte na Colors, kdo tam nejste, tak tam buďte. A když už dneska vystupuje LP, tak si pustíme ten její první velký hit, ve kterém tak jako hezky hvízdá. A je to love song a jmenuje se Lost on You.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Holešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej je na Go Out, tak tam šupají.
10: Trápí vás plísení nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.
16: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
17: Music. First.
18: Express FM.

0: Tak tohle je Georgia Smith. What's done is done. Co se stalo, stalo se. Co se stalo, už nelze odestát. Co se tady stalo během těch tří uplynulých hodin, už se zkrátka nedá odestát. Bohužel, museli jste to vytrpět, ale už je konec. Veronika se s vámi loučí. Za chvíli už je tu pořad Express Drive, který mají na povel pánové Michal s Petrem, tak se na ně těšte, užijte si to moc. A já vám na rozloučenou posílám ještě Fouls, hudební zprávy s Vaškem a taky ještě rubriku Nebudu doma. Mějte se nádherně a zítra se na vás budu zase těšit ve 13 hodin. Ahoj!
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Pyro není zločin, ale má zákaz. Konkrétně dostal stopku na Tomorrowlandu. Největší a nejvyhlášenější taneční festival v Belgii má zákaz z jednoho důvodu a tím je počasí. Minimálně na první víkend se musí organizátoři krotit s efekty. Pokud zaprší a zlepší se situace se suchem, pak to asi na další víkend povolí. Co udělá požár se stage, jsme viděli minulý rok. Zpěvák hitu I Believe I Can Fly R. Kelly žádá o snížení trestu. Dostal 30 let za obchodování s bílým masem, dětskou pornografií a svádění nezletilých k sexuální aktivitě. Na svobodu by se měl dostat až za 20 let. Žádal už loni, ale soud smetl žádost ze stolu. R. Kelly je prý po roce už polepšený a nikdy to neudělá. A navíc má zdravotní potíže. Nyní si poslal žádost ještě výš. Chce, aby mu pardon vyslovil Donald Trump. Vzácné kousky historie taneční hudby se neobjevují často, ale Daft Punk právě fanouškům nabídli jeden neuvěřitelný. Francouzské duo se podělilo o sadu dosud neviděných koncepčních skic a prototyp sochy z roku 2005, které odhalují nejranější fázi návrhu robotických přilep a obleků, jež se později staly dvěma nejznámějšími obrazy v moderní hudbě. Ačkoliv se finální podoby přilep, které šlo vidět na podích po celém světě, dramaticky vyvinuly z těchto raných skic, DNA a je nezaměnitelná. Skici můžete prozkoumat na jejich sociálních sítích.

0: Hashtag nebudu doma. Heslo nebudu doma do posluchačů Express FM vtloukáme už nějaký ten rok a doufáme, že jste ho už vzali za své. Tentokrát pro vás máme pár zajímavých turistických tipů v Pardubickém kraji. Když se řekne Pardubický kraj, spoustě lidí se vybaví Dolní Morava a tamní visutý most Skybridge 721 nebo stezka v oblacích. Milovníky architektury láká krásná litomyšl nebo ikonické automatické mlýny přímo v krajském městě. Pokud jste blázni do techniky, můžete vyrazit do Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě nebo Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. To najdete v areálu bývalé von Willerovy továrny a jeho expozice se věnuje historické technice, parním strojům, lokomobilám, starým motorům, úzkorozchodným vozidlům i obráběcím strojům. Zahrady a zámky vyrazte do Litomyšle. Tamní renesanční skvost je zapsaný na seznamu UNESCO, na hradku Nitická hora, který vám nabídne krásné výhledy do Polabí, nebo na elegantní zámek ve Slatiněnech, který je kromě krásného parku známý i díky tradici chovu starokladrubských koní. Ty můžete obdivovat i přímo v Kladrubech nad Labem. Tamní hřebčín je taky na seznamu UNESCO. Skrytou perlou je zemská brána v Orlických horách. Romantické údolí divoké Orlice působí skoro jako přírodní kulisa z filmu. Řečiště plné balvanů, lesy, skály a kamenný most, který tu na začátku minulého století postavili čeští a italští kameníci. Naučná stezka je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi a kromě přírody připomíná také pašeráckou historii, pohraniční opevnění i legendu o loupežníku Ledříčkovi. Pokud rádi bloumáte mezi skalami, zaměřte do Toulovcových maštalí u Proseče. Tady na vás čeká pískovcové skalní město, úzké rokle, převisy, jeskyně a lesní cesty. Tak šťastnou cestu do Pardubického kraje.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás Pardubický kraj? Pak si užijete pobyt v zámeckém hotelu Chateau Orlice s privátní výřivkou a saunou a polohou v srdci Orlických hor. Nebo v hotelu Jezerka Usecké přehrady s rozsáhlým wellness a krásnou přírodou v okolí. Více pobytů najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V případu poslance Jaroslava Foldyny toho času policií vykázaného z domu se prověřuje podezření týkající se paragrafu trestního zákoníku o týrání svěřence a násilí vůči člověku ve společném obydlí, a to dlouhodobém. Dané prostředky se většinou využívají v případech násilí na partnerce a dětech. Poslanec vykázání potvrdil, trvá ale na své nevině. Ostrá kritika a protesty se sypou na hlavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poté, co prosákli na veřejnost informace, že nepočítá s tím, že by byl dosavadní šéf rezortu obrany Michailo Fedorov do funkce opět navržen. Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Pro 28-letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. V noci na pátek bude polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně s přeháňkami. Teploty 15 až 19, na horách kolem 13 stupňů. Pátek bude oblačný až polojasný, přechodně zatažený. Zpočátku čekáme ojedinělé přeháňky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přeháňky a bouřky vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě kolem 32, na horách kolem 20, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů Celsia. Co se týče dopravy, tak pozor na D35 na 198. kilometru ve směru do Olomouce, taky na D48 na 61. kilometru směr Český Těšín, v ulici Krakovské v Praze a na Masarykově náměstí v Šumperku, tam všude se bouralo, tak jeďte opatrně, ať do toho nevlítnete, a poslouchejte Express Drive, který právě teď začíná. Jsou tu s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Daft Punk a Pharrell Williams a jejich Get Lucky, no a vy můžete být lucky třeba díky tomu, že budete sledovat nějaký zajímavý film nebo seriál.
1: Co by to bylo za čtvrteční odpoledne, kdyby nás navštívil David Mička ze streamu a nedoporučil nám nějaký zajímavý biják. Ahoj Davide, vítej.
2: Ahoj kluci, děkuju, že jsem tady zase, že tady zase můžu být s váma. Těšil jsem se na vás po dovolený.
0: No a ty jsi byl na dovolené v dalekých krajích a já se zeptám, ty jsi tam jel po vlastní ose?
2: Jel jsem tam po vlastní ose a autem, trvalo to strašně dlouho.
1: No jsi takže... Jsi jel na Slovensko?
2: jo, trvalo
0: to. Po tý rozkopaný D2. Ne, ale tak v tom případě odpadá ta moje další otázka, která se nabízala, jestli jsi cestou něco sledoval. Ty jsi sledoval silnici a značky, to je jasný.
2: Sledoval jsem silnici a značky a ke konci cesty už jsem měl co dělat, abych sledoval i tohleto nejnutnější minimum, takže ještě abych sledoval nějaký film k tomu.
0: No a co doporučíš našim posluchačům?
2: No, já jsem byl sice v Chorvatsku, ale doporučím vám filmy z jiných končin, protože nějak tak přes léto lidi cestujou dost a populární destinace, při který se, v který se ale spíš než do který se spíš než za teplem jezdí za ochlazením, je Island. Hmm. Island je minimálně v mý sociální bublině v poslední době docela jako velká, jako docela oblíbená destinace a i ta kinematografie jejich jako sem, se sem dostává víc a víc. A já mám pro vás film Berani. Je to film, který je o dvou bratrech, který jsou rozkmotřený, nemluví spolu desítky let a právě ten chov beranů je něco, co je spojuje a zároveň je to po letech opět má dostat jakoby na takzvaně speaking terms. Zase jakože je má dostat do nějaký konverzace, do nějaký pravidelné komunikace. Je to o tom, že oni chovají nějaký výstavní berany a je to vlastně středobod jejich života a je to o tom, že v tom údolí, kde oni žijou na Islandu, jo, je to takový jakoby velmi obrazově silný film, najednou propukne nemoc, a kterou oni musí řešit a musí, a je to i to o tom hledání té cesty zpátky k sobě a je tam takový jako černej, jemnej severský humor, jo, takový to jako, co každý, kdo přišel nějak jako do kontaktu se Skandináví, nějakým způsobem poznal.
1: Takže každý chovatel by měl vidět film Berani.
2: Každý chovatel, ať už chováte králíky, kočky, psy, cokoliv, protože tohle je něco, kde se každý chovatel, i ten, co má doma třeba byť jednoho psa nebo jednu kočku, najde.
0: My máme doma křečka, tak já se podívám.
2: Doporučuji, já chápu, že ta zápletka toho filmu není prostě Mission Impossible, není o vloupa, nebo není o vloupání do střediska do centrály CIA, ale ve výsledku ten film, ač se zdá nenápadnej, tak dokáže nabídnout hodně muziky.
0: Dobře, a za chvilku se podíváme na další tvůj tip.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Tohle byla dcerenka Violet Grohl a její Bug in the Cake. No a Davide, ty můžeš pokračovat.
1: No, z Islandu vás teďka přemístím, nebo nás teďka přemístím do Francie, na film, v kterém vystupuje v jedné z hlavních rolí také Juliette Binochet, která teďka na festivalu ve Varech získala ocenění za své celoživotní dílo. Výborná francouzská herečka, která zároveň střídá tu, řekněme, vysokorozpočtovou s tou alternativnější kinematografií. Tohle to právě směřuje spíš k tomu alternativnějšímu filmu. Jmenuje se to Líná zátoka a je to film v nádherný severní Francii a je to taková břitká, jako režijně hodně suverénní satyra, která si dělá srandu ze šlechticů a z jejich vztahu k tomu prostému lidu. Má to zároveň nějaký detektivní prvky. Je to, ta zápletka je o tom, že na tom malebném pobřeží, kde poskakuje tak jako zdegenerovaná šlechta a zároveň se tam nějak objevujou a do těch dějů a do té běžné rutiny té šlechty tam vplouvá ten prostej lid, tak se tam začnou ztrácet lidi. Takže tohle to je ta základní zápletka a ten film je komediální, je trochu takovej excentrický, nečekejte od toho úplně jako civilní herecký projevy, ale právě na kontrastech v tomhletom, na těch civilních projevech toho prostýho lidu a těch excentrických projevech té šlechty, ten film trochu sedí. Na tom stojí.
2: No a ještě máš pro nás jeden tip, viď?
1: Mám pro vás ještě jihokorejský film Komorná, který je od poměrně vyhlasného jihokorejského filmaře Park Chan-wooka. A to je film, který se na první pohled zdá historickým thrillerem. Mladá žena se dostane do panství bohatší, šťastnější ženy v té společnosti a ona tam jako služebná pracuje. A jako ten film se zdá takovej, že jakoby vy víte, kdo bude ten záporák a víte, jakoby kdo tam znáte, máte pocit, že ty charaktery máte přečtený, ale je to film, který je plný různých zvratů, vypráví o nějaký jako svobodě, manipulaci a dokáže vás držet až do konce a nabízet vám pořád něco novýho.
2: Tak děkujeme za dnešní tipy a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek na další.
1: Taky děkuju.
3: Můžeš nás stále držet v tom prázdninovém módu, ať máme na co koukat, ať už jsme kde jsme, nebo cestujeme kamkoliv.
1: Dobře, budu na to příště pamatovat a budu se těšit na příště. Express.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Napríklad matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osviežení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
13: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
14: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
15: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
16: Express FM.

0: To byly Capital Cities se songem Safe and Sound.
1: No a my tady máme po těch tipech na to, co sledovat, taky tipy na to, jak pomaleji stárnout.
0: No tak jsem s tím.
1: Každý den by ses měl na 10 minut vystavit rannímu slunci, což u nás, teda samozřejmě ve střední Evropě, je trošku problematické v tom, že ne po každé ranní slunce svítí, že?
0: Tak se aspoň na balkon vystavím.
1: Ale podle mě, jako když svítí, tak možná to prodluž na 20 a druhý den, když nebude svítit, tak hold nic, že jo, no.
0: OK.
1: Každé ráno by ses měl pořádně protáhnout, aby ses jako mobilizoval a tvoje tělo se jako aktivovalo. Ono tam, sem prokřupeš všechny ty klouby, navíc samozřejmě tě tam začne proudit ta míza, ta krev začne bušit líp jako do těch tepen a tak a prostě jako se tím aktivuješ líp.
0: A to můžu vlastně spojit s tím sluněním, že jo?
1: No to 100%. Když se budeš protahovat na balkóně, tak zabiješ dvě mouchy jednou ranou. A můžeš si k tomu vzít sebou kafe na balkon a do něj si dej skořici.
0: Skořice,
1: Skořice pomáhá vlastně snižovat ten cukr v krvi.
0: Tak no. Skořice mě nevadí, tak to
1: mě taky ne, ale jako asi, že bych si dával kafe jako běžnýho, musel bych si musel nějaký kapučína.
0: No to já nepiju, no takže to.
1: Až budeš snídat, tak si tam přidej řecký jogurt, protože samozřejmě obsahuje hodně bílkovin a navíc ještě ty probiotika ti tam pomůžou se vším tím, co potřebuješ, co se trávení týče. A dej si do něj borůvky, ještě, pozor.
0: Tohle ten bod vynechávám.
1: Dobře, no, tak
0: já jsem si jednou chtěl dát jogurt, jako taky mi to také popadlo, že budu zdravej, jo. Ne, dopadlo to.
1: No, prosím tě, něco pro nás, my jíme oba docela rychle, tak to bychom neměli, měli bychom hodně žvíkat naše jídlo.
0: No takže až se mě šéfik zeptá, kde jsem byl 2 hodiny, tak na obědě.
1: Přesně. A ty jsi měl rybu? Ne, normálně jsem byl jenom na šunkoflekách. 3x týdně bys měl chodit do posilovny a zvedat trochu nějaký jako váhy. No,
0: jo.
1: Představ si to, no. A po 3000 bys měl přidávat. Tak to jo. Už bychom, to máme co dělat. No, měl bys jíst víc lososa. Já nejsem teda žádný velký milovník lososa, ale asi ho teda zařadím. Mám rád uzenýho, to snad stačí.
0: Nedělal to nějaký skandinávec, protože tady se na dobrý lososa.
1: Ale skandinávci a Japonci, kteří toho jedí hodně, taky se dožívají vyšších věků.
0: Jsem to makruje, když mají dobrý.
1: Pokud nepijou jako Dánové, samozřejmě. A před spaním bys samozřejmě neměl vůbec scrollovat a tak, ale měl bys číst knihu.
0: Jo, jo, tam se zhruba potkáváme.
1: Tam se jako taky to. No a když už teda usneš, tak bys si měl spát na zádech a ideálně v hedvábí.
0: To je zajímavé, jak se lišejí ty názory na tu polohu toho spánku. Já jsem zase někde četl, že nejzdravější je to na boku. Takže ale na zádech.
1: Tady píšou na zádech, no.
0: Když ležím na zádech, tak chrápu.
1: No, tak musíš v tom případě se ještě zařídit oddělenou ložnici od tvé manželky.
0: A to je to nejmenší.
1: A nebo jí koupit sluchátka.
0: A nebo sobě tlumič.
1: To nevím, co by to bylo. Že by si zdala roubík nějaký.
0: Takovou nedržky.

0: Abrakadabra. Přičarovali jsme vám do našeho playlistu Eminema se singlem Houdini.
1: Za necelý měsíc, vlastně přesně 14. až 15. srpna, se na trenčínském letišti uskuteční festival Grape, který slibuje docela poměrně pestrý line-up v čele ze C-Med, Leap, Vombec a tak dále. Ale mě zaujala jedna věc, a na to se si zeptat mého kolegu, který píše na náš web expressfm.cz, co znamená Grape Zoo?
0: No, Grape Zoo, nebo Grape Zoo, to je vlastně záležitost, která ke Grapeu patří, protože tenhle ten festival je známý svým nekonvenčním přístupem k festivalové kultuře. A oni každý rok vyhlašují nějaké téma. Loni to byl sport, letos je to zoo. To znamená taková mýtická zoo. Po letišních drahách se tak nebudou procházet hudební fanoušci, ale bytosti z říše fantazie. Je to taková pozvánka do společného vizuálně fascinujícího ekosystému, jak říká oficiální zdroj. No a není to jenom o kostýmech, ale je to metafora samotné podstaty festivalu jako prostoru, kde se přirozeně setkávají různé světy, subkultury a lidé, kteří by se normálně nepotkali. No a pak tam teda vytváří ten harmonický celek. No a vy můžete díky tomuto tématu, tomuto dress code, vlastně ukázat svou divokou stránku, můžete mít peří, drápy, tykadla, jen lesky, anebo jenom výrazné vzory. Fantazii se zkrátka v Grape Zoo meze nekladou.
1: Pokud byste rádi festival Grape letos navštívili, tak my tady celý týden rozdáváme po jedné vstupence. Uděláme to tak i dnes. A dnes si získá ten, který nám na e-mail drive@expressfm.cz napíše odpověď na otázku, která zní:
0: jaký dress code nebo jaké téma měl Grape Festival v roce 2025, čili loni, před chvilkou jsem to řekl. A kdybyste náhodou to nepostřehli, tak koukněte na web expressfm.cz, kde je na konci toho článku o Grape Festivalu aftermovie a z tohoto to rozhodně poznáte.
1: Taková malá nápověda.
0: A pište na drive@expressfm.cz, odměnou vám bude jeden lupen. No a tady taková ukázka z toho bohatého line-upu. Tohle je Netsky. No a když zvířata, tak taky Digital Farm Animals a Work It Out.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
13: A kdy to bude?
12: 23. 7.

0: kde to bude?
1: V areálu A7 v Olešovicích.
0: A kde si můžu koupit lístky?
1: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Express. Music first. Express FM.

0: znáte ten pocit. Zkoušíte si podprsenku, která vypadá krásně na fotce, ale na vás to nějak není ono? Totiž nejsou prsa jako prsa. Při výběru správného střihu podprsenky je důležitý tvar, poloha i pevnost ňader. Astratex vám se správným výběrem samozřejmě pomůže. Pokud máte spíš menší prsa, objem jim dodají plně vystužené košíčky a push-up podprsenky. Chcete-li dosáhnout spíše přirozeného vzhledu bez tvarování, můžete vyzkoušet střih zvaný bralet, který prsa přirozeně pozvedne a opticky trošku zvětší. Pro efekt plného kulatého dekoltu zvolte takzvanou bardotku. To je střih, který prsa zespod pozvedne. Volba správného střihu vám může pomoct, když máte prsa dál od sebe nebo jsou třeba nesouměrná. Pro ten první případ volte podprsenky s vystuženým bočním dílem, který je jemně posune do středu. Naopak pro ňadra hodně u sebe je vhodný střih planč s velmi nízkým středem. Nesouměrná ňadra srovná model s výmatelnými vycpávkami, které upravíte dle potřeby. Povislá prsa potřebují oporu v podobě kostic a plného košíčku. Volte vystužené či polovystužené modely trojúhelníkového střihu. Ať už zvolíte jakýkoliv střih, hlavně se ujistěte, že jste zvolili správnou velikost a spodní prádlo je nejenom hezké, ale dobře vám sedí, cítíte se pohodlně a sebevědomně.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Před Evropským parlamentem ve středu proběhla demonstrace proti imigrační iniciativy Safe Europe Act a podpořit ji přišli aktivně i nedávno přijetí zaměstnanci Českého ministerstva životního prostředí a příznivci motoristů Šejna a Kubásek. Podle úřadu jsou na dovolené. Giovanni Castellucci, bývalý generální ředitel firmy Autostrade per d'Italia, jde za zřícení části Morandiho mostu v Janově na 12 let do vězení. K tragédii s 43 obětmi došlo v srpnu 2018. Po postupu do finále mistrovství světa se reprezentanti Argentiny topí v euforii, zároveň jim ale hrozí trest. Po triumfu 2-1 nad Anglií totiž obhájci titulu slavili s transparentem s nápisem Malvíny jsou argentinské, směřující na souostroví patřící Británii. Politické projevy na zápasech Světová fotbalová federace zakazuje. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, přehánky a bouřky se během dne od západu Čech rozšíří na většinu území. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě kolem 32, na horách bude kolem 20, v Jeseníkách a Beskydech až 25. Nehoda je teď hlášena na dálnici D46 na 31. kilometru ve směru Brno. Je to nehoda se zraněním, je tam seno přes všechny jízdní pruhy, takže pravděpodobně bude nehoda, teda dálnice uzavřena. Proto jestli jedete mezi Olomoucí a Brnem, tak to zkuste rovnou objet nebo sledujte dopravní značení. D6 hlásí nehodu na 6. kilometru ve směru do Prahy. Tam je auto mimo vozovku a v odstavném pruhu se pohybují osoby. D5 hlásí nehodu na 15. kilometru ve směru do Prahy. Tam je to zúžené jenom na jeden jízdní pruh. Dálnice D1 ještě hlásila nehodu, ale tam je teď zmizela. Nehoda je taky na silnici 1/56 v Ludgeřovicích na Opavsku, ve Veslařské ulici v Brně, v ulici Kfoštovně v Plzni a v Chodkově, Křížové a Vysočanské ulici v Praze. Jeďte opatrně a i nadále 3 minuty po 17. hodině poslouchejte Express FM, odkud vás z odpoledního čtvrtečního Express Drive zdraví Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: A myslím, že tuhle tu pesku všichni musí dobře z vysílání Express FM znát. To byly Nothing But Thieves a single Evolution.
1: Ty Nothing But Thieves samozřejmě tady nedávno byly na jednom z českých festivalů, ale dneska je druhý den festivalu Colors of Ostrava a kdybyste nás náhodou poslouchali v Ostravě, tak máme pro vás jeden tip, ale musíte spěchat.
0: No, já myslím, že v zákulisí festivalu Colors of Ostrava, konkrétně někde za scénou České spořitelny Stage, už se chystají čtyři hudebníci na svůj hodinový výstup a ti hudebníci jsou známí jako The Libertines.
1: No a pokud teda chcete je stihnout, tak byste měli spěchat. Mimochodem dneska se vám taky ještě představí z těch hlavních hvězd LP a Tomora. No a pokud byste chtěli vidět Libertines, tak mám tady pro vás od nich jeden tip. Run, run, run.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Express.
1: Express FM.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean & Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Častěji už tam budem?
11: Přestaň! Štěje mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
16: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
17: Jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
16: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
18: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
19: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
20: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
21: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
0: na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
1: Hudba na prvním místě.

0: Express Filmix.
1: Filmový vizionář a maximalista Christopher Nolan vpustí ve čtvrtek na plátna svůj opus magnum. Epické akční dobrodružství Odyssea. Ostrasky plné desetileté pouti bájného Odyssea, kterou mu 8 století před naším letopočtem naplánoval Homer. Bezmála tříhodinový velkofilm natočil Nolan výhradně na kamery IMAX. Matt Damon se předvede v titulní roli italského krále, který se vrací z nekonečně dlouhé trojské války ke své ženě Penelope, kterou hraje Anne Hathaway, a synovi Telemachovi, toho stvárnil Tom Holland. Odysseus svými odvážnými činy dle pověstí rozněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc komplikovat. I proto se slovo Odyssea stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle. Zatímco Odysseus vzdoruje bohům, obrům, svůdné kouzelnici Kirke a dalším nebezpečím, jeho žena Penelope doma vzdoruje mužům, kteří chtějí uchvátit jí a s ní i celé italské království. Odysseus cestou postrácí své vojsko, oslepí Kyklopa, narazí na zpívající zrádné sirény a uvízne na ostrově nymfy Calypso, tou je Charlize Theron. To vše bez zeleného plátna a s minimem počítačové grafiky. V dalších úlohách se představí Lupita Nyong'o v dvojroli trojské Heleny a její sestry Klytajmestry, Zendaya jako Odysseova ochránkyně bohyně Athéna nebo Robert Pattinson v záporné roli dotěrného nápadníka Odysseovy ženy. Jako repující Bart se představí Travis Scott. Jeden z nejočekávanějších filmů roku si můžete vychutnat nejen ve standardní digitální projekci, ale i na klasické 35 a také v 70mm IMAX formátu. Kromě titulkované verze je k dispozici také dabovaná.
2: I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.

0: Express Filmix na Express FM.
1: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
0: Express.

běh, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek,

Potřebuju klid, nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo máslo a taky teče odpad. Ráno jsem křičel na mraky, mail mi nešel poslat.

0: Já ti dám papuče a pivo, pěkně do kina vyráš, Dané.
1: Je mi pade a jdu do kina.
0: No a na co bys tak mohl jít do kina, chlapče? Tak to jsou třeba Mouchy. To je mexicko-španělský film o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj. No a pak už se to všechno mění a může se to stát, že potom se v tom můžete třeba inspirovat, protože nový spolubydlící nepřichází sám, ale tajně sebou přivede 9letého syna Kristiána. No, to vypadá jako zajímavá zápletka.
1: Jo, zajímavě vypadá i zápletka švédsko-norského filmu Trochu života, ve kterém dvě mladé Švédky, což jsou nejlepší kamarádky, Laura a Alex, vyrážejí na letní dobrodružství. Cestují vlakem a rozhodli se procestovat evropská hlavní města, včetně Varšavy, Prahy, Berlína i Paříže, přičemž spát budou na pohovkách cizinců. Jejich prázdninovým snem je oddat se spontánnímu životu, poznat neznámé kultury a nechat se ubytovávat místními. No, samozřejmě taky přichází zápletka, protože jednoho rána se po divoké party Laura probere vedle muže, na něj si z předchozí noci vůbec nespomíná.
0: Zajímavé. Pak tady máme dva filmy, které úspěšně byly na festivalu ve Varech, tedy samozřejmě na tom filmovém festivalu, nedávno ukončeném. Ten první se jmenuje Pramen, je to novinka a vypráví příběh elegantní lékařky Ingrid v podání Ani Geislerové, která pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici, sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám, přivádí na své děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Kromě Ani Geislerové se v tomto filmu předvedou a ukážou víceméně samí pro mě neznámí herci, pravděpodobně tedy ze Slovenska, protože to je slovensko-česko-maďarský film, a to Simona Boledovičová, Eva Mores, Vlad Ivanov nebo Eva Bandor.
1: No a do kin se taky dostává obnovený film Šeptej, který letos slaví 30. výročí od svého vzniku. Ve Varech byl uveden s velkou pompou a slávou a vlastně i dobrým diváckým ohlasem. I pro ty, kteří tento film neznají, jen dodám, že hrdinkou je 16-letá dívka z malého městečka, která uteče z domova, aby poznala svět, prožije několik neobyčejných dnů ve víru velkoměsta, které jí přinesou okouzlení i poznání složitosti citových vztahů. Režie se ujmul David Ondříček, hudbu měl na starosti Jan P. Muchov, ten si tam i zahrál společně s Janem Čechtickým.
0: Ano, a taky Taťanou Dykovou v roli té hlavní samozřejmě. No a když mluvíme o Šeptej, tak samozřejmě musíme dodat Color Factory, kteří se vrátili, právě minulý týden měli v Karlových Varech koncert a vypadá to, že to nebyl jednorázový návrat, že nás čekají další koncerty a určitě tam uslyšíte i tuhle pecku.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
3: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
5: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
6: A kdy to bude?
5: 23.7.
6: A kde to bude?
5: V areálu A7 v Olešovicích.
6: A kde si můžu koupit lístky?
5: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Express FM.

0: Nevím, co bude dělat Pink Panthers dneska v noci, ale když jsem přejel náš web Express.fm.cz, tak jsem tak nějak zaregistroval zprávu, že se chystá na herecký debut v novém filmu. Můžeš mi o tom něco říct?
1: Je to tak, není to jen tak nějaký film, protože za ním stojí dvojice Daniels, tedy Daniel Kwan a Daniel Scheinert, což jsou chlapíci, kteří stáli za Oscarovým hitem Všechno všude najednou, neboli Everything Everywhere All at Once, a zatím nepojmenovaný projekt se chlubí tím, že v něm bude také hrát třeba Matt Damon, Sandra Oh, známá z Chirurgů, anebo Charles Melton. Premiéra by měla být 19. listopadu 2027, ale režiséři si přejí udržet informace o připravených projektech v tajnosti a tím pádem zatím žádné další podrobnosti, včetně názvu, neznáme.
0: No tak uvidíme, jestli se jí podaří rozšířit svoji uměleckou kariéru, jako třeba se podařilo Justinu Timberlakeovi, Lady Gaga, anebo Václavu Neckářovi.
1: Ano, a necháme se překvapit, zatím budeme rádi, když nás bude i nadále podporovat a zásobovat skvělou hudbou.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Stovky stromů, včetně letitých lipových alejí, by v příštích letech měly jít k zemi v Komenské osadech v Ostravě. A to se lidem, kteří park vyhledávají v parném létě, i kvůli blahodárnému stínu nelíbí. Vedení centrálního městského obvodu kácení zdůvodňuje nutností obměny dřevin, které jsou ve špatném stavu. Jižní ostrov Nového Zélandu ve čtvrtek zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Místní úřady posléze vydali varování před hrozící vlnou tsunami, které po krátké době stáhly. Dosud nebyly hlášené žádné škody nebo zranění. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Páteční počasí slibuje oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Přehánky a bouřky se během dne od západu Čech rozšíří na většinu území. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až kolem 32, na horách bude 20, jenom v Jeseníkách a Beskydech až 25. Nehody hlásí D1 a to ve směru na Ostravu hned na dvou místech, na 202. a 194. kilometru. D6 taky hlásí nehodu, a to na 6. kilometru ve směru před Prahou. Je tam neprojezdný pravý jízdní pruh. Složky integrovaného záchranného systému jsou na místě. Klášterec nad Ohří na silnici číslo 13 v okrese Chomutov hlásí problém, stejně tak náměstí v Pilníkově na Trutnovsku na průtahu touto obcí po silnici 16. A trojka v Soběslavské ulici v Táboře, to je průtah Táborem, tak tam taky vás drží nehoda. Stejně jako v Gahurově ulici ve Zlíně a v pražských ulicích Žitné, Jugoslávských Partizánů, Zenklově a Cínovecké. Jeďte opatrně. Z Express FM vás i nadále zdraví Petr a Michal. Je tady poslední hodina Express Drive pro čtvrtek 16. července 2026.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: jejich příjemná, řekl bych, až letní záležitost The Wave na Express FM. No a jakož je čtvrtek, tak my pro vás máme různé informace a ty se většinou týkají aspoň okrajově filmu nebo vysílání nějakého a tak podobně.
1: Už jsme byli v kině, podíváme se i na platformy, i když následující zpráva je tak trošku s předstihem, protože se týká až září, a to je za chvilku, konec konců i Vánoce jsou za chvilku. Mám tu dvě zprávy pro fanoušky populárního motoristického pořadu The Grand Tour. Ta první je, že The Grand Tour se vrátí na obrazovky září.
0: Ano, a počkej, a budou u toho pánové Hammond, May a Clarkson?
1: To je ta druhá zpráva. Clarksona and Spol nahradí nová trojice.
0: Ježiši,
1: představ si,
0: jak
1: to.
0: Je to možný?
1: No to já nechápu. Každopádně vrátí se na platformu Prime Video. Nová moderátorská trojice se představí v 6 epizodách nové 7. série. Mimochodem těch předchozích 6 je právě na zmíněné platformě k vidění. No a The Grand Tour po 6 sezónách uváděných populární trojicí, kterou jsme zmínili, evidentně Jeremy Clarkson má malinko jiný starosti, má populární show Clarksonova farma, která je velmi úspěšná.
0: No i má teďka teda zdravotní starosti, takže mu přejeme, aby se rychle uzdravil.
1: A tak se producenti prostě pohlídli po nové trojici. Její základem je dvojka James Engelsman a Thomas Holland, která na YouTube vybudovala populární motoristický kanál Throttle House. Tím třetím moderátorem bude Francis Bourgeois, který je populárním fanouškem vlaků a milovníkem automobilů.
0: Aha.
1: Což se asi docela hodí. Platforma uvede všech 6 epizod 7. sezóny najednou a diváci se mohou těšit na pestrý obsah. Nebude chybět překonání pouště v Angole na pásových vozidlech, testování výkonných aut v Kalifornii, sonda do automobilové kultury v Malajzi. Ani by neměla chybět klasická bláznivá výzva. Já držím pořadu tvůrcům i představitelům palce, aby to nedopadlo jako v případě Top Gearu.
0: No tak Top Gear víme, jak dopadl. A já se bojím, že ale to asi jako nebude jinak teďka, ne? To bylo založené na těch individualitách, podle mě. Jako
1: přesně,
0: na těch chlapíkách, na těch jejich vzájemné chemii.
1: Ano, jako my jsme si tady nedávno bavili o celý té anabázi s Jeremy Clarksem, který ho vyhodili z BBC a tak dále. Já jsem nakoukal všechny série Grand Tour od začátku, protože když jsem si pořídil Amazon, tak tam byli. A jako oproti Top Gearu, už to byl odvárek, to si nutno přiznat.
0: Já jsem viděl pár dílů a mě to moc nebavilo. Tak jsem zdravý, no. Doufám, když použiju teda název jejich podcastu, videokastu, doufám, že to nebude moc velká trotlovina.
2: Express. Express Drive.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Ekokom. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
7: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
6: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Servis.
8: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Máme 18.27, vy na Express FM posloucháte Odpolední drive a před malou chvílí Calvina Harris se skladbou My Way.
1: No a Calvin Harris je jednou z největších hvězd taneční hudby a mě zaujalo, že i představitelé taneční hudby jsou rekordmany, kteří jsou zapsáni v Guinnessově knize rekordů. Tak třeba Hardwell, tenhle švédský DJ, je se proslavil tím, že na svůj guest list na jednu jedinou party napsal 13 000 lidí.
2: Mohl chtěl dělat koncert Čechách.
1: Pak je tady člověk, kterýho já jsem v životě jsem o něm neslyšel, ale je taky v Guinnessově knize rekordu, Reinen Zonneveld, ten totiž hrál 11 hodin v kuse.
3: Slušnej setíček.
1: No, Armin van Buuren, ten se proslavil tím, že má svoji radio show, která má 44 milionů týdně posluchačů. To je docela slušný.
2: To už je dobrá základna,
1: o které máme Skrillexe, ten má nejvíce Grammy z tanečních producentů, a to 9 kousků. To je taky docela pěkná sbírka. Potom Steve Aoki, ten se proslavil tím a je zapsán v knize rekordu, že odehrál za jediný rok 168 akcí.
2: Mě zajímalo, kolik ještě tam rozházel do publika dortů.
1: A kolik gumových člunů použil. A mimochodem musel kvůli tomu uletět 242 tisíc mil. No a právě Calvin Harris, tak ten má zase zářez v tom, že z jediného alba udal do hitparády, a to do top 10 britské hitparády, 9 kousků. To je podle mě celý album v tomhle případě. To je šikovnej kluk.
2: Šikovnej, ten se nestratí. Express.

0: antihrdina Taylor Swift. No a o hrdinech a antihrdinech jsou většinou různé filmy, seriály, že jo, většinou tam máš protagonistu, antagonistu. No a Petr má pro vás, jako vždycky, ještě nějaké tipy z i vysílání a to samozřejmě jako tipy, které můžete sledovat, aniž byste si platili nějakou streamovací platformu, na to máme Stream.cz u nás tady a taky máme ještě i vysílání České televize.
1: No a dneska jsem, myslím, sadil na klasiku, většinou se tu bavíme o takových těch jako francouzských kriminálkách nebo komediích, tak dneska zůstaneme doma. Myslím si, že opravdu šáhneme do Zlatého fondu kinematografie a vlastně si myslím, že oba dva ty tituly jsou v podstatě povinnost pro každého diváka. Navíc upozorňují na nějaký docela těžký období jako v historii České republiky. Ten první film je z roku 1968 a jmenuje se Všichni dobří rodáci.
0: No tak... Jestli jste to ještě nikdy neviděli, tak to si dejte, protože potom budete antikomunisti jako já.
1: Ano, protože dnes už legendární film režiséra Vojtěcha Jasného začíná v jedné malebné moravské vesnici v květnu v roce 1945. Sedlák František, varhaník Očenáš, kraďák Pišk a další kumpáni tady prožívají nejkrásnější dny svého života. Večer se schází v hospodě u Vola, při vínku a muzice, kde má prim bezstarostný muzikant a piják Zášinek. Přichází však únor 1948, vesnice se rozděluje na dva nesměřitelné tábory a poklidné časy kamarádských rodáků končí. V hlavních rolích Radoslav Brzobohatý, Vladimír Brodský, Vladimír Menšík nebo Valdemar Matuška.
0: No, je, jako, je to silný film, rozhodně. Rozhodně se u toho nebudete moc smát, teda. To ne, ale, připravte.
1: Ano, ale tak jako, víš co, já jsem chtěl jenom říct takovou jednu věc, že mě se na takový těžký filmy, nebo těžší filmy, nebo filmy s těžšími tématy, dobře kouká v letě.
0: Jo, to je dobrý, protože, jo. A víš proč? Protože ještě světlo většinou, když se to no, koukáš, když začneš třeba v těch 8.
1: Si to odpoledne.
0: Když začneš v 8, takový ten čas, kdy se lidi většinou začali vždycky dívat, dneska už je to možná o trochu později, tak je to pořád ten správný čas, protože to většinou končí ještě za světla. No a takže se nemusíš bát.
1: A ten druhý film je o něco novější, je z roku 1979 a jmenuje se Zlatí úhoři. Čistá a zasněná řeka Berounka a zážitky šťastného dětství s tatínkem, maminkou a dvěma bratry, tak začíná poetický film na motivy povídek o ty Pavla, jak jsem potkal ryby. Dětství, v němž hraje roli tatínkovo fanfaronství, maminčina péče a řeka. K rybaření je malý kluk, kterému říkají Prdelka, veden tatínkem i převozníkem Proškem. Tato záliba pomáhá chlapci a jeho mamince přežít poté, co byli tatínek se staršími bratry odvezeni do koncentračního tábora. Režie Karel Kachyňa, v hlavních rolích Martin Mikuláš, Tomáš Murdych, Michal Verostek a nebo Rudolf Rušinský.
0: Tak to je další silná záležitost, když ta je taková, jako řekl bych, chvilkama odpočinkovější, když samozřejmě to téma tam je jasný, to ústřední a ta celá věc, ale jako je to takový, jako že tam je ta krása té přírody a taková ta pohoda u té řeky, tak to je trošku lepší odpočinkovější film, na léto vhodný velmi.
1: Ne, po každý tu musíme mít komedie.
0: To je pravda, jež to já jsem nechtěl říct, že musíme mít komedie, to je v pohodě.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Jo, láska, ta tě dostane úplně kam chceš.
1: To byla taková typická rozjuchaná anglická hospodská věc.
2: Ano, já jsem na ní juchal už několikrát naživo. Je to skvělá záležitost.
1: Jo, já bych radši jukal na tu, co právě teďko podkresluje naše rozloučení. Ano, je lepší.
2: Jo, tak jako myslím si, že jejich kvalita, a mluvíme samozřejmě o irské čtveřici Inhaler, roste každým albem, takže tohleto, co nám tady hraje, ten podkres, to je Billy, to je z posledního alba, já myslím, že to nový album bude zase o kousek lepší.
1: Hele, takhle, já ti držím palce, jak to tak je, protože nejhorší je, když tvoji oblíbenci vydají špatnou desku a ty se s tím nemíníš smířit, jo.
2: Jo, a řekneš, a ona zase není tak špatná, a třeba ji obhajuješ.
1: Jo, ono tam třeba to intro a outro není špatný.
2: Nevíš, jakože, že někdy to jako lidi dělají, jakože, a ty tomu nerozumíš a ona je fakt dobrá a doma si říkáš, tve, co to vydali za kašit.
1: A už to slyšel aspoň 8krát.
2: to musíš nacítit, rozumíš? Jo, a přitom si doma říkáš, ježišmarja, ty to podělali, jo,
1: ale to se zbláznili.
2: Živě. Ne, doufám, že budou hrát spíš starší věci.
1: A uvidíme, ale já si myslím, že ne.
2: To mě přijde, jak to bylo, myslím, v Simpsonových. A teď vám zahrajeme pár našich hitů. Juuu! Z naší poslední desky. Tak doufám, že takhle to nebude, no.
1: Ne, to určitě ne. Každopádně, co se týká koncertů, tak my samozřejmě budeme doporučovat zítra, teda co se týká těch následujících,
2: ano,
1: a víkendových.
2: Tak jak to vždycky před víkendem děláme. Samozřejmě pozveme vás i třeba na rozjetý festival, který ještě ale můžete stihnout 2 dny, nebo 1 večer a 1 celý den.
1: Takže myslíš Masters of Rock?
2: Taky, no, taky. Tam si myslím, že jedno, kdy přijedete, protože vzhledem k tomu, že to je v tom areálu Likérky, tak tam hnedka dostanete u vstupu pár štamprlát a už vám bude jedno, kde jste, a možná jako se někam odletíte do jiného vesmíru potom.
1: Odjíždíte týden potom.
2: já tam byl na jejich dalším festivalu Trnkobraní a musím říct, že to byl jako zážitek, ale byl jsem tam naštěstí pracovně, takže jsem moc nepil, ale i tak to byl zážitek.
1: A tak ono se nevyplatí moc, jako to přehánět s tím pitím na festivalech. Jako.
2: Zvlášť, když je teplo, i když o víkendu má být zrovna docela chládek. No, každopádně to jsme se už úplně dostali někam jinam. My se s vámi pro dnešek loučíme, zítra tedy s hudebními novinkami, které v pátek vycházejí, a s kulturními tipy jsme tady opět v 16 hodin na značkách.
1: Plus bonusový obsah, ten vám prozrazovat nebudeme, nechce se překvapit, my si to musíme totiž připravit.
2: Tak, hezký čtvrteční večer vám přejeme.
1: Naslyšenou.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
4: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
3: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Express.
7: Music first.
6: Express FM.
8: Máte to rádi tvrdý?
9: Laďte každou středu Express Edge.
6: Express Edge.
7: Na Express FM.

0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Pyro není zločin, ale má zákaz. Konkrétně dostal stopku na Tomorrowlandu. Největší a nejvyhlášenější taneční festival v Belgii má zákaz z jednoho důvodu a tím je počasí. Minimálně na první víkend se musí organizátoři krotit s efekty. Pokud zaprší a zlepší se situace se suchem, pak to asi na další víkend povolí. Co udělá požár se stage, jsme viděli minulý rok. Zpěvák hitu I Believe I Can Fly R. Kelly žádá o snížení trestu. Dostal 30 let za obchodování s bílým masem, dětskou pornografií a svádění nezletilých k sexuální aktivitě. Na svobodu by se měl dostat až za 20 let. Žádal už loni, ale soud smetl žádost ze stolu. R. Kelly je prý po roce už polepšený a nikdy to neudělal.

a navíc má zdravotní potíže. Nyní si poslal žádost ještě výš. Chce, aby mu pardon vyslovil Donald Trump. Vzácné kousky historie taneční hudby se neobjevují často, ale Daft Punk právě fanouškům nabídli jeden neuvěřitelný. Francouzské duo se podělilo o sadu dosud neviděných koncepčních skic a prototyp sochy z roku 2005, které odhalují nejranější fázi návrhu robotických přilep a obleků, jež se později staly dvěma nejznámějšími obrazy v moderní hudbě. Ačkoliv se finální podoby přilep, které šlo vidět na pódiích po celém světě, dramaticky vyvinuly z těchto raných skic, DNA je nezaměnitelná. Skici můžete prozkoumat na jejich sociálních sítích. Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

0: Fresh.
1: Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. No a dnes uslyšíte novinky od The Strokes, Robin a U2. Tohle byl ale americký dream popový projekt Cathedral Bells z Orlanda a jejich skladba Echoval ze skladby Parallel Dreams. No a tohle je americké duo Food Dico, které se pohybuje na pomezí ambientu a elektroniky, a z jejich desky High Cube tohle je velmi zajímavá skladba Mother of Thousands. Já vám přeju příjemný poslech.
2: Express Fresh. Express Fresh. Express FM.

Kanadská písničkářka Kaylee Jade nabízí skladbu Wisest Fool, což je citlivá indie folková věc alba The Great Unknown. No a tohle je producent Kiss Facility z Los Angeles a jeho skladba Lynch z desky Kazna.

Toto byl nezávislý projekt Morris USA a jeho skladba Is It Forever z desky El Niño Bola. No a tohle je britská zpěvačka Arlo Parks, stará známá a moje oblíbenkyně, která spojuje své síly se Sumfem ve skladbě Senses z nové desky Ambitious Desire.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Express. Music first. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
9: Speciál na Express FM.

Toto byl britský producent a multiinstrumentalista Tom Misch a jeho výborná skladba Red Moon ze skvělé desky Full Circle. Tuhle desku opravdu vřele doporučuju. No a tohle je londýnské duo Deary a jejich skladba Alma z desky Birding.

To byla ve Freshi už po druhé francouzská kapela François and the Atlas Mountains a je skladba La Somme z desky Halage. No a tohle je americká indie rocková kapela Geese, kterou jsme nedávno mohli vidět v Roxy. No a tohle je z jejich desky Getting Killed, skladba 100 Horses.

0: Good Luck Method, to je název projektu z USA, který nám hrál výbornou skladbou The Dancer z desky If I Could Only Change Your Mind, takový zasněný indie pop, jak to mám přesně rád. No a tohle je britský projekt Lir, za kterým stojí mimo jiné Simon Armitage, no a tohle je skladba Guernica Jigsaw z desky Dark Sky Reservation.
1: He works in the sweat lodge of the gallery gift shop, staggers out punch drunk for a half hour lunch break. Then roams the Zen gardens of the gentrified margins, strolls through riotous petals, forged from recycled metals.

Německá zpěvačka Filin Sony vydala své nové album Virgin Lake a tohle je z ní skladba Rush Hour Traffic. No a tohle je britský producent Black Book a jeho skladba Technophobia z nové desky Different.

Německý producent Lemongrass vydal taky nové album, jmenuje se Light Colors, je jeho typicky chilloutové a tohle z něj byla skladba Shadow. No a tohle je britský producent Totally Enormous Extant Dinosaur a skladba Piece of Me z nové desky Always with a Remix.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

To byl americký basketbalista Thundercat, který vydal nové album Distracted a je na něm i tahle skladba I Did This To Myself, v níž hostují Lily Yachty a Flying Lotus. No a tohle je švédská popová ikona Robin, která taky vydala nové album Sexistential. Tady je z něj skladba Blow My Mind.

Fresh je velmi známá i britská kapela The Boxer Rebellion, která teď vydala nové album Second I'm Asleep a my jsme se s ním rozloučili skladbou Storm Chaser. No a tohle je americké trio Cannons, které taky vydalo nové album Everything Glows a tohle z něj skladba Photographs.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byl kanadský projekt Jaguar Sun a skladba It Takes Time z velmi pohodové desky Daisy. No a tohle je americký rapper Kanye West, který taky vydal nové album Bully a tohle je z něj skladba Mama's Favorite. Express.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel CZ.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
7: Posloucháte hudební speciál.
8: Speciál na Express FM.

Night of Terror a tohle byla skladba Midas Touch, v níž hostuje Pete Doherty z Libertines. No a tohle je americká písničkářka Snail Mail a skladba Cruise z desky Ricochet.

byla pro změnu britská zpěvačka Suki Waterhouse a její velmi příjemná novou skladba Back in Love. No a jak jsem slíbil na úvod, tohle je americká kapela The Strokes z New Yorku, která se vrací na scénu, a to s úplně novým singlem Going Shopping.

Letos se vrátili taky YouTube a zatím pouze EPčkem, které se jmenuje Easter Lily EP nebo EP. Do konce roku prý od nich můžeme čekat celé plné album. No a nedávno mi psal dokonce i Peťa Marek z Midi Lidí, že se mu tohle EPčko velmi líbí, jakkoliv se mu už od nich dlouho nic nelíbilo a já musím souhlasit. Tohle byla skladba In a Life od YouTube z Easter Lily EP. No a tohle je ze Slovenska moje kamarádka Zuzana Smatanová alias Siu. Pozor, jsou dvě Zuzany Smatanové, tohle je Siu, která vydala výborný nový single, jmenuje se Lips.

New Orleanská dechovka Hot 8 Brass Band spojila svoje síly s nizozemskými producenty Crack and Smack a výsledkem je tahle skladba Big Tuba, myslím, že velmi dobrá. No a tohle je další velmi příjemná věc. Producent Francisco Bhagwan, který je, jak už jméno prozrazuje, indického původu, a tohle je jeho nový single Time Out.

0: Fresh. Fresh,
1: fresh. Toto byl britský producent James Blake a skladba Trying Times z jeho stejnojmenné desky, s níž jsme se touto skladbou rozloučili. No a my se taky rozloučíme. To je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte zase za týden, ve čtvrtek v 9 večer, no a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. Na závěr, tohle je indická zpěvačka Asha Putli, spolupracující s Say She She a skladba Power v remixu od Boys Short. To je ode mě skutečně vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Express. Music first.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Pyro není zločin, ale má zákaz. Konkrétně dostal stopku na Tomorrowlandu. Největší a nejvyhlášenější taneční festival v Belgii má zákaz z jednoho důvodu a tím je počasí. Minimálně na první víkend se musí organizátoři krotit s efekty. Pokud zaprší a zlepší se situace se suchem, pak to asi na další víkend povolí. Co udělá požár se stage, jsme viděli minulý rok. Zpěvák hitu I Believe I Can Fly

neuvěřitelný. Francouzské duo se podělilo o sadu dosud neviděných koncepčních skic a prototyp sochy z roku 2005, které odhalují nejranější fázi návrhu robotických přilep a obleků, jež se později staly dvěma nejznámějšími obrazy v moderní hudbě. Ačkoliv se finální podoby přilep, které šlo vidět na pódiích po celém světě, dramaticky vyvinuly, z těchto raných skic DNA je nezaměnitelná. Skici můžete prozkoumat na jejich sociálních sítích. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Pyro není zločin, ale má zákaz. Konkrétně dostal stopku na Tomorrowlandu. Největší a nejvyhlášenější taneční festival v Belgii má zákaz z jednoho důvodu a tím je počasí. Minimálně na první víkend se musí organizátoři krotit s efekty. Pokud zaprší a zlepší se situace se suchem, pak to asi na další víkend povolí. Co udělá požár se stage, jsme viděli minulý rok. Zpěvák hitu I Believe I Can Fly R. Kelly žádá o snížení trestu. Dostal 30 let za obchodování s bílým masem, dětskou pornografií a svádění nezletilých k sexuální aktivitě. Na svobodu by se měl dostat až za 20 let. Žádal už loni, ale soud smetl žádost ze stolu. R. Kelly je prý po roce už polepšený a nikdy to neudělá. A navíc má zdravotní potíže. Nyní si poslal žádost ještě výš. Chce, aby mu pardon vyslovil Donald Trump. Vzácné kousky historie taneční hudby se neobjevují často, ale Daft Punk právě fanouškům nabídli jeden neuvěřitelný. Francouzské duo se podělilo o sadu dosud neviděných koncepčních skic a prototyp sochy z roku 2005, které odhalují nejranější fázi návrhu robotických přilep a obleků, jež se později staly dvěma nejznámějšími obrazy v moderní hudbě. Ačkoliv se finální podoby přilep, které šlo vidět na podích po celém světě, dramaticky vyvinuly z těchto raných skic, DNA a je nezaměnitelná. Skici můžete prozkoumat na jejich sociálních sítích. Express.

Jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste